0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slovackamoštarna.cz.
0: Rádio Jih.

nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti 100 metra ve Vrádišti. Tipovat může

0: Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Celý den tý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat,

i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

0: odpadů, dlažeb a kameniva.
1: Tipněte si, jaká je celková váha veškerých odkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
0: Tipovat můžete

0: Ράδιο Ιχ.
1: Aye.

0: 4 minutky před půl šestou tady v ranní jízdě Rádia, pro vás máme ranní hudební menu. Tedy přehlídku songů, alespoň těch některých. Jež už za chvíličku pustíme na celou jižní a jihovýchodní Moravu, a to konkrétně z hodonínského studia ranní jízdy Rádia. Tak, co nevidět Féteru Sebastiana, jeho Toulava. Přidají se Doučí. Nebo zpěvačka Iná. No a ač nám teď po ránu místy svítí sluníčko, přes den to prý všechno bude úplně jinak. Tvrdí meteorologové, tak vám už za chviličku nabídneme v půli pracovního týdne taky aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a zlínský kraj.
1: Myslíte si, že znáte jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštárna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Dnes prý podle meteorologů bude zataženo od jeho západu s deštěm, případně přeháňkami, výjimečně se může objevit bouřka. Kolem poledne začnou srážky ubývat a budou se měnit v lokální přeháňky. Hlavně k večeru se bude částečně i protrhávat oblačnost. Déle se ale slabší občasné srážky mohou vyskytovat zejména na jihovýchodě kraje. Teploty dnes maximálně 16 až 19 stupňů nejenom v Jihomoravském, ale i ve Zlínském kraji. 2 minutky před půl šestou se podíváme na ty ranní teploty. Zdravíme do Jalubí, kde měříte 16. Po 17 stupních máme po ránu ve Zlíně, Miloticích i Dolních Věstonicích.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A dobré středeční ráno přejeme i na cesty, opatrně v Brně, v Porgesově ulici směrem na Židenice. Na pozor tam na nehodu osobního auta s nákladním, kolona se zatím netvoří. Tak opatrně v Brně, v Porgesově ulici směrem na Židenice. Sihem jak jinak než šťastnou cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
0: Kdo pak má dneska svátek? A co se událo v historii minimálně zajímavého? Nabídneme už za chviličku, stejně jako se před 6 hodinou ve vysílání ranní jízdy Rádia Jih objeví skřeťák a přidá ranní vtípek. Tak krásné ráno, Moravo, ať se vám daří a díky, že jste s Rádiem Jih, s Rádiem Jižní Moravy. Za minutku bude půl šesté.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101,4, Brno, 105.

0: 5 hodin a 39 minut, toto byla ve středeční raní z Rádia Jdoučí, za chviličku Ina a Hot a song pošleme Tamarám, jež mají dnes 3.6. svátek. Poněkud exotické znění jména Tamara koresponduje i s jeho významem, žena jménem Tamara bývá spojována s datlovníkem, také s lotosovým květem nebo aromatickým kořením. Tak předpokládám, že Tamary hned po ránu budou krásně vonět. Tak gratulace, po ránu míří na Kyjovsku, kde máme 14 žen, s tímto jménem na Veselsku dokonce o jednu více. Mikulovsko jich hlásí 14, gratulace míří na Pohořicko, kde jich žije 12 a Znojemsko má 30 žen se jménem Tamara. I tam pofrčí Ina a Hot. Svátek mezi našimi milovanými kamarády čtyřnohými mezi zvířecí mazlíčky dneska slaví Ar a Astr, takže hafanům a kočičkám také všechno nej. Je tomu 76 let, co člověk poprvé zdolal 8000 horu. Francouzští horolezci Maurice Herzog a Louis Lachenal vystoupili na vrchol Annapurny v Nepálu. Výstup byl mimořádně náročný a oba horolezci za něj zaplatili těžkými omrzlinami, které je poznamenaly na celý život. Zdolání úplně nejvyšší hory světa Mount Everestu pak přišlo na řadu o necelé 3 roky později. No a co se týče narození nového kalendáře, tak dnes slaví Langoš, tedy český herec Jiří Langmajer, který spatřil světlo světa v roce 1966. Zpátky ale k Tamarám, jež mají svátek, tady je slibovaný hudební dárek ze středeční raní jízdy a za pár minut se ve vysílání raní jízdy Rádích objeví Skřeťák a jeho raní vtípek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 6:15, Marshmallow, Jonas Brothers, Co nevědět, Pokáč, anebo Araš a Rebeka. Je středa 3. června, i dnes v ranní jízdě rádia, jak vystoupí Skřeťák s ranním vtípkem. Dobré ráno.
1: No dobré ránečko, no tak s ranním vtípkem, to jsem četl na facebookové skupině, pečeme, vaříme, smažíme, kdy dotyčná psala, koupila jsem si papír na pečení, upekla jsem ho, nikdo ho nejedl, kde jsem udělala chybu?
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou. A

drahá říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno,

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.

0: Jsme v půli pracovního týdne, je tu středa 3. června. Připraveny pro vás máme čerstvé jihomoravské zprávy a budeme se smát. Průměrná mzda v Jihomoravském kraji loni vzrostla na více než 52 tisíc měsíčně. Kdo z nás to má, pánové? Za kličku taky aktuální předpověď počasí, která dneska slibuje, představte si, maximálně 19 stupňů Celsia, měly by se objevit dešťové přehánky. Tak na to mrkneme podrobně už za kličku. Hezké ráno.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Studetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Studetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: Země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Dobré středeční ráno, Moravo, máme minutku po 6. hodině.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Průměrná mzda v Jihomoravském kraji loni vzrostla na více než 52 tisíc měsíčně a požár zničil zahradní chatku v Babicích na Uherskohradišťku. Průměrná mzda v Jihomoravském kraji loni vzrostla na 52 080 korun měsíčně. Oproti roku 2024 si zaměstnanci polepšili v průměru o 4 157 korun. Nejvyšší výdělky měli manažeři s průměrnou mzdou přes 105 000 korun. Naopak pomocní a nekvalifikovaní pracovníci pobírali v průměru 30 504 korun. Statistiky také ukázaly, že muži nadále vydělávají výrazně více než ženy a rozdíl mezi jejich mzdami se dále zvýšil. Zahradní chatka v Babicích na Uherskohradišťku včera odpoledne kompletně schořela. Požár zaměstnal 4 jednotky hasičů z Uherského hradiště Otrokovic, Babic a Napajedel. Hasiči dostali plameny pod kontrolu během několika minut po příjezdu. Škoda byla předběžně vyčíslena na 100 000 korun. Příčinu vzniku požáru nyní společně vyšetřují hasiči a policie.
6: Rádio Jih. Počasí.
4: Jsme v půli pracovního týdne, jak dnes bude. Meteorologové očekávají převážně zataženo, postupně od jihozápadu déšť nebo přehánky. Výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne a k večeru od západu očekávají ubývání srážek a částečně zmenšování oblačnosti. Déle se slabší občasné srážky ale budou vyskytovat na jihovýchodě kraje. Nejvyšší odpolední teploty dnes maximálně 19 stupňů Celsia nejenom v Jihomoravském, ale i Zlínském kraji. No a 3 minutky po 6. hodině jsme v podstatě skoro na dnešním maximum, protože Josefov v Zaječí Bučovice měří 17, Uherské Hradiště aktuálně 16 stupňů Celsia.
8: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
6: Rádio Jih. Doprava.
4: A znovu míříme také na cesty. Připomínáme, v Brně v Porgesově ulici směrem na Židenice. Dejte pozor na nehodu osobního auta s nákladním. Kolona se tvoří jen nárazově. Šťastnou středeční cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: A teď už jsou tady slibovaní of Monsters and Men a jejich vecká Little Talks. Za chvilečko taky Simple Plan a Welcome to my life. Tak vítejte v novém dnu, před námi středa 3. června. A po ránu se v ranní jízdě rádi krom jiného. Bohužel zase budeme muset zaměřit i na epidemii žloutenky. Nekončí.

0: Simple Plan a Welcome to my life. 11 minut po 6. hodině, dobré středeční ráno, Moravo. Ano, utíká, to už jsme v půli pracovního týdne. Za chviličku ATB anebo Verona. Dalších 33 lidí se v květnu podle statistik v kraji Jihomoravském nakazilo žloutenkou. Epidemie žloutenky tak bohužel stále nekončí. Pokračuje sice od ledna trvající klesající tendence počtu nově nakažených, epidemie však, jak jsme říkali, přetrvává. Od začátku roku evidují hygienici v kraji 368 případů virové hepatitidy typu A, což představuje bezmála třetinu všech případů v Česku. Onemocnění se v regionu začalo rychle šířit loni na podzim, v nadcházejícím letním období prý existuje docela solidní riziko opětovného zvýšení šíření. Nákaza je nejčastější u lidí ve věkové kategorii 35 až 54 let a pravda, asi čtvrtina případů jsou lidé bez domova. Tak epidemie žloutenky stále nekončí, my budeme dodržovat i nadále maximálně hygienické návyky, mytí rukou především a další a další a další, vždyť to známe. Tak dávejte na sebe pozor, za chviličku další hity pro dobrou náladu a taky odstartujeme středeční ranní téma. Dneska, dámy a pánové, pro vás budeme mít za to, že se zapojíte, takovou třešničku na dortu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: moc.
1: 19 minut po 6. hodině, Verona nejsi sám, za chviličku Ace of Base a The Sign, no a v poli pracovního týdne, jak už jsme naťukli před pár minutkama, máme pro vás připraveno samozřejmě také ranní téma a dneska střešničko na dortu, protože když se zapojíte, máte velkou šanci získat dvě vstupenky na slavnosti Břeclav Teresa Rudy už tento pátek v areálu pod zámkem v Břeclavi a pomalu, ale jistě už se to tam chystá. No a to dnešní ranní téma, festivalová sezóna samozřejmě v plném proudu a tak se vás ptáme, jestli na hudební festivaly letos vyrazíte, případně na které a třeba i na jaké hvězdy se nejvíce těšíte. Tak nám to napište na Facebook rádia, jich pošlete klidně pídio SMSku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889. Ptáme se, na který festival se letos těšíte v případě, že na nějaký vyrážíte a která kapela vás ohromila nejvíc třeba někdy v minulosti a chtěli byste její vystoupení, její koncert zažít znovu, abyste si tu atmosféru pořádně užili se svými kamarády, blízkými. No a k tomu právě připomínáme ještě jednou, dneska odměna vstupenky na slavnosti Břeclavi startují už tento pátek v areálu pod zámkem v Břeclavi. Tak první vaše komenty nabídneme těsně před 7 hodinou, teď slibovaná čtyřka Ace of Base a The Sign.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

kvůli pracovního týdne taky Somber. A středeční ranní jízdo rády chokoření kapela Krištof. A zatem 3. června už za chviličku vyjdou v ranní jízdě rády další krátké jihomoravské zprávy. Poslouchej.

0: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
1: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
2: Ahoj děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Hezké středeční ráno, Moravo, je přesně 6:30.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Správa železnic získala stavební povolení pro přestavbu tratě mezi Brnem Židenicemi a odbočkou Černovice. Současná dvoukolejná trať se rozšíří na 4 koleje, aby zvládla budoucí provoz po přestavbě brněnského železničního uzlu. Policie prověřuje okolnosti vážného incidentu na základní škole Komenského ve Slavkově u Brna, při kterém se jeden z žáků pokusil o sebevraždu. Zraněnému chlapci poskytli první pomoc zaměstnanci školy ještě před příjezdem záchranářů.
4: Počasí.
5: Mrkneme na aktuální teploty. 17 hlásí Zlín, Vracov, Sedlec u Mikulova a také Bučovice.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: A opatrně stále v Brně v Porgesově ulici směrem na Židenice. Jak už od nás víte, tam dopravní nehoda osobního auta s nákladním. Kolona se tvoří nárazově. Šťastnou středeční cestu.
6: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.

Emmanuel Erasmus. Půl pracovního týdne, zkrátka dobře, hity pro dobrou náladu a tak extrémnímu počasí. Jako nazývají meteorologové, jaro to letošní prý bylo rekordně suché. Máme za sebou opravdu výjimečné jaro, podle meteorologů bylo v Česku nejsuší od roku 1961. Od března do konce května spadlo jen necelých 90 mm srážek, tedy zhruba polovina obvyklého množství. Zároveň bylo jaro nadprůměrně teplé. Průměrná teplota dosáhla 9,2 stupně Celsia, což ho řadí mezi 10 nejteplejších jar za posledních více než 60 let. Sucho se navíc dál zhoršuje a stav podzemních vod je podle hydrometeorologů a hydrologů nejhorší od roku 1991. Ano, měli jsme tady nějaké dešťové přeháňky, celkem místy solidní, třeba 14 nebo 20 mililitrů, ale je to prý pořád málo. No a dnešní předpověď počasí, byť to tak zatím po ránu nevypadá, protože místy nám svítí sluníčko, nabízí zataženou oblohu a zase nějaké ty dešťové kapky, ale i tak to podle hydrometeorologů a hydrologů bude málo. No tak extrémní počasí nám pokračuje, doufám, že nemáte extrémní ráno, všechno v klidu a v pohodě i z hity pro dobrou náladu. Za chviličku taky s ranním tématem připomínáme dnes třešničku na dortu, když se zapojíte do našeho festivalu.

0: máte šanci získat dvě vstupenky na slavnosti Břeclav, které startují už tento pátek v areálu pod zámkem v Břeclavi a už se to pro vás pomalu, ale jistě chystá. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Združení hlohoveckých vinařů vás srdečně zve na tradiční putování po hlohoveckých sklepech, které se uskuteční v sobotu 6. června od 11 hodin. Přijďte ochutnat vína od místních vinařů, poznat kouzlo sklepních uliček a užít si pohodovou atmosféru. Celý den zakončí hudební večer od 19 hodin u kulturního domu www.vinařihlohovec.cz. V sobotu 6. června se za kulturním domem v Moravanech uskuteční koláčkové zpívání. Začátek je v 14:30 odpoledne. Vystoupí Moravianky a Panny High z Moravan, Old Stars Břeclav, ženský sbor Charvatčané, Tetičky z Dolněnčí a Švekruše z Brna. Připravena bude ochutnávka vín místních vinařů i dobrot od místních a přespolních hospodyněk. Programem provází Jiří Kokmotos. Přijďte v sobotu 6. 6. ochutnat vína bezmála 30 vinařských firem do Čejkovic. Připraven je bohatý kulturní program, food trucky a dětský koutek. Sobotní čejkovické slavnosti vína v prostorách zámecké zahrady nabídnou kromě vína i cymbálovou muziku Neoveská, mužský sbor Révokas a večer zahraje kapela Nejvyšší čas. Více na www.vinoschejkovic.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 6:45, Rasmus in the Shadows, za chviličku vaše komenty k dnešnímu rannímu tématu, ale ještě předtím prozradíme, že jako třešničku na dortu za vaši ranní snahu nabízíme dvě vstupenky na slavnosti Břeclav, které startují už tento pátek v areálu pod zámkem Břeclavy a nutno podotknout, že už teď je tam rušno, už teď se to pro vás připravuje. No a teď k tomu rannímu tématu. Festivalová sezóna je v plném proudu a my se vás ptáme, na který festival v případě, že půjdete, se těšíte a třeba taky na kterou kapelu nejvíce.
1: Napsala Míša, dobré ráno Jihu, festivaly si užívám buď s manželem nebo s kamarády, slavnosti Břeclav jsou naše srdcovka už několik let, loni jsme mega zmokli, ale ani jednu kapelu jsme si přesto ujít nenechali, no a letos top Činasky, Škvor, Horký žeslí, že Tomáš Klus, Bohnout, je to zase hodně lákavé.
0: Tak Míšo, doufám, že si toho víkendu užiješ. Přidává se k rannímu tématu i Verča letos, no jedině na Lážo Plážo Fest na Štěrkáč. Objevila jsem totiž nebezpečně vysokou koncentraci střelenosti kapely Helenine oči a už není cesty zpět. Verčo, ty si to užil letos na Štěrkáči.
1: Píše i Robert, zdravím, s dcerou chodíme na koncerty například ve Zlíně, na hradě Veveří, hlavně tam, kde jsou její zpěváci Sofian, Greystein, Ben Kristova, dcera tam moc chce jít a navíc mi to byl skvělý dárek k úspěšným přijímačům na střední školu, tak by se vstupenky hodily.
0: A chtěla by její Ludmila, proto píše do středečního ranního tématu. Dobré ráno, dříve jsem navštěvovala břeclavské slavnosti piva s kamarádkou, ale už za pár let, respektive už pár let jsme chyběli, protože mám malé mimčo. Ale kdybych vyhrála, vzala bych moje dospívající děti, ty tam ještě nebyly. Nejvíc bych se těšila na Miraj. Pěknou středu všem. Ludmilo i vám a budeme držet pěsti. Možná, že vy právě získáte vstupenky, o které dneska hrajeme v ranním tématu, tedy dva lupeny na slavnosti Břeclav. Na který festival se letos těšíte, ptáme se v ranním tématu a na kterou kapelu třeba nejvíce, nebo s kým taky vyrazíte. To všechno nám můžete napsat na Facebook Rádia Jich, jde to i přes linku 606-703-889, která přijímá vaše SMSky a WhatsApp zprávy. Teď kapela Krištof.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Dobré středeční ráno, Moravo, zraní jízdy rádia. Jonas Blue za námi, před námi další kopa hitu pro dobrou náladu i vzpomínka na léta 90. Po 7 hodině Snap a Rhythm is a Dancer. Přidá se zpěvačka Taylor.

0: blízko. A velmi blízko jsou další středeční jihomoravské zprávy rádia dnes s datem 3.6. A kromě toho se dozvíte, že Správa železnic získala povolení na rozšíření tratě v Brně. A jakže dneska bude? No tak poráno ještě se sluníčkem, ale v průběhu dne se prý zatáhne a máme očekávat dešťové kapky. A rtutě teploměru dnes nepřekročí ani 20 stupňů. Více už za chviličku a nezapomeňte na další soutěž na rádiu Jih, rádiu Jižní Moravě.
1: Vyhrajte s rádiem Jih a Studetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Studetra ve Vrádišti. Typová

0: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10. ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček.

0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
0: Tohle nepřeslechněte.
3: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
5: Hezké, zatím ještě místy slunné středeční ráno přejeme, máme 7:02.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Správa železnic získala povolení pro rozšíření tratě v Brně a základní škola ve Slavkově řeší pokus žáka o sebevraždu. Správa železnic získala stavební povolení pro přestavbu tratě mezi Brnem, Židenicemi a odbočkou Černovice. Současná dvoukolejná trať se rozšíří na 4 koleje, aby zvládla budoucí provoz po přestavbě brněnského železničního uzlu. Součástí projektu budou také 2 nové mosty přes Filipínské a Jílkovu ulici. Stavba by měla začít ještě letos a dokončena má být v roce 2029. Přestavba navazuje na plánovaný přesun hlavního nádraží, který by mohl odstartovat rovněž v roce 2029. Policie prověřuje okolnosti vážného incidentu na základní škole Komenského ve Slavkově u Brna, při kterém se jeden z žáků pokusil o sebevraždu. Zraněnému chlapci poskytli první pomoc zaměstnanci školy ještě před příjezdem záchranářů. Dosavadní zjištění policie podle kriminalistů nenasvědčují cizímu zavinění. Událost zasáhla školu i spolužáky, kterým pomáhají krizoví interventi a další odborníci. Vedení školy zároveň vyzvalo veřejnost, aby nešířila neověřené informace a respektovala soukromí rodiny i školní komunity.
5: Ve středu očekávají meteorologové převážně zataženo, postupně od jihozápadu s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne a k večeru od západu ubývání srážek a částečné zmenšování oblačnosti, déle se slabší občasné srážky mohou vyskytovat na jihovýchodě kraje. Dnešní maxima 19 stupňů Celsia nejenom v Jihomoravském, ale i ve Zlínském kraji. No a skoro dnešního maxima dosáhly už Trapilice, které aktuálně tedy 7:04 měří 18 stupňů Celsia. Zdravíme do Kyjova, kde měříte 17, stejně jako v Šardicích a Kobylích.
9: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
7: Rádio Jih. Doprava.
5: Na dálnici D1 na 225. kilometru, respektive mezi 225. až 219. kilometrem ve směru na Brno. U Kranice probíhají údržbové práce, tak opatrně, a připomínáme znovu v Brně v Porgesově ulici směrem na Židenice. Dejte i nadále pozor na nehodu osobního auta s nákladním. Šťastnou středeční cestu.

a 8. máme co nabídnout, tak především samozřejmě hity pro dobrou náladu. Toto jsou Snap a Rhythm is a Dancer, vzpomínka na fantastická nestárnoucí, stále zrající 90. léta. Za pár minut se podíváme do kalendáře, prozradíme, kdo má dnes ve středu 3. června svátek, nabídneme i nějakou tu zajímavost z historie dnešního dne, no a podíváme se samou sebou na ranní téma. Ptáme se, na který festival se letos těšíte. Odpovězte třeba přes Facebook Rádia Jich a můžete získat lupeny na slavnosti Břeclav.

0: ale 3. června přejeme z ranní jízdy Rádia Jich, Rádia Jižní Moravy všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku. A gratulace míří na Hodonínsku, kde máme rovnou 20. Těchto žen, na Břeclavsku dokonce o 10 více, Uhersko, Hradisko Lásy 28 dnešních oslavenkyň a na Zlínsku jich máme 34. Poněkud exotické znění jména Tamara koresponduje i s jeho významem. Žena jménem Tamara bývá spojována s datlovníkem, také s lotosovým květem nebo aromatickým kořením, tak určitě Tamary častě zráda i v půli pracovního týdne nádherně voní. Holky, dámy, ženy, všechno nej, za chviličku pro vás hudební dárek od The Calling. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Ar a Aster, tak hafanům a kočičkám také všechno nej. No a pojďme mrknout leholince do historie. Před 670 lety člověk poprvé zdolal 8000 horu. Francouzští horolezci Maurice Herzog a Louis Lachenal vystoupili na vrchol Annapurny v Nepálu. Výstup byl pochopitelně mimořádně náročný a dokonce oba horolezci za něj zaplatili těžkými omrzlinami, které je poznamenali na celý život. Zdolání úplně nejvyšší hory světa Mount Everestu pak přišlo na řadu o necelé 3 roky později. A mrkneme i do narozeninového kalendáře, protože právě dnes 3. června slaví narozky český herec Langoš, tedy Jiří Langmajer, jež spatřil světlo světa v roce 1966. Tak Juro, všechno je lepší, hlavně hodně zdravíčka. A Tamara, posíláme hudební dárek z ranní jízdy.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jason Derulo 20 minut po 7 hodině, dobré ráno, za chvilečku Poetika blízko. A my jsme velmi blízko chodníku, tedy tomu chodníku slávy.
1: Je to tak, herci Kristina Badinková-Nováková a Martin Pisařík mají od včerejšího dne své hvězdy na chodníku slávy před zlínským velkým kinem. Jde samozřejmě o ocenění, které je rok co rok tradiční součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Proč tam ty hvězdy jsou, je to jednoduché, připomínají osobnosti, které začaly hrát už v dětství nebo mládí. Po letošním odhalení na chodníku slávy už celkem 640 hvězd, krásně se to rozšiřuje za ta poslední léta. Kristina Badinková Nováková uvedla, že ocenění bere jako připomenutí radosti z herectví, kterému se věnuje celý život. No a Martin Pisařík označil hvězdu ve Zlíně za významný milník, který potvrzuje smysl jeho práce. Jinými slovy, samozřejmě oba dva měli velkou radost. Co se Kristýny Badinkové Novákové týče, tak tu proslavila mimo jiné role Jindřišky ve filmu Pelíšky, kdo by si Jindřišku nevybavil. Před kamerou se poprvé objevila ve snímku Výchova dívek v Čechách. No a Pisařík zase začínal jako dětský herec ve filmu Městem chodí Mikuláš a později se objevil v řadě pohádek i filmových komedií. Snímek Městem chodí Mikuláš, jaký pěkně starý, možná pamatujeme, Luke, ještě z našich mladých let, to už je hodně dávno. Chodník slávy v minulých letech ocenil také Lindu Rybovou, Sašu Rašilova, Taťánu Dykovou, Jiřího Mádla či Aňu Geislerovou. Tak my zdravíme do Zlína, no a jsme rádi, že i letos se ten festival více než povedl.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

ve srdeční radní s Jirádej Sean Baker a jeho VIP. Po půl osmé třeba Journey. Na playlistu taky Ray Dalton. A bude tady s námi kapela Reddy Kirken toho času ještě s Michalem Hrůzou. A i v půli pracovního týdne pro vás máme připraveny tentokrát krátké jihomoravské zprávy. Dnes nesoucí datum 3.6.

0: připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Ferby Fest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: 7 hodin, k tomu 30 minut, krásné středeční ráno, Moravo.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Průměrná mzda v Jihomoravském kraji loni vzrostla na 52 080 korun měsíčně. Oproti roku 2024 si zaměstnanci polepšili v průměru o 4 157 korun. Nejvyšší výdělky měli manažeři s průměrnou mzdou přes 105 000 korun měsíčně, naopak pomocní a nekvalifikovaní pracovníci pobírali v průměru 30 504 koruny. Zahradní chatka v Babicích na Uherskohradišku včera odpoledne kompletně schořela. Požár zaměstnal 4 jednotky hasičů z Uherského hradiště ještě Otrokovic, Babic a Napajedel. Hasiči dostali plameny pod kontrolu během několika minut po příjezdu.
9: Rádio Jih, počasí.
10: Mrkneme na aktuální teploty. Kyjov měří 17, stejně tak i Dambořice a Brumovice. Uherský ostrov měří 18 stupňů Celsia.
9: Rádio Jih, doprava.
8: Zdravíme za volanty na D2 mezi 8.40 a 41.40 kilometrem směrem z Bratislavy na Brno. U Krajnice probíhají práce u držby a píše Hanka. Ahoj Jižani, Břeclav u Grandu je zase 30, tedy maximální povolená rychlost 30 km za hodinu. Něco tam budou dělat kolem chodníku, tak opatrně už jsou tam pracovníci. Tak Hanko, díky za info, si hem šťastnou středeční cestu.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
8: Journey, 2 minutky po půl osmé ve středeční ranní jízdě, co nevidět, taky Ray Dalton, no a za chvíličku to bude o penězích, protože ty bohužel můžeme ztratit kdekoliv. Se člověk otočí a jsou fuč. My vám nabídneme ale příběh, který vrací víru v poctivost. Jasný.

7:39. Teď je tady, dámy a pánové, ten již zmíněný a slíbený příběh, který vrací víru v poctivost. Mladý Američan z Floridy si na veřejné toaletě zapomněl ledvinku z více než 30 000 dolarů, tedy v přepočtu přes 630 000 korun. Když se pro ledvinku vrátil, byla pryč, a tak se obrátil na policii. Jenže místo zloděje ji naštěstí našel poctivý nálezce 8.

0: 50-letý Louis, ten se snažil majitele najít a díky policii se to nakonec si povedlo. O 4 dny později si oba muži podali ruce na policejní stanici, majitel si hotovost přepočítal a nechyběl ani jeden jediný dolar. Louis pak celou věc okomentoval, je velmi jednoduše, tedy chlápek, který našel tu ledvinku na veřejné toaletě, peníze nebyly jeho a tak udělal to, co považoval za správné. Pravda, jeho maminka prý, a to už dodávají policisté s humorem, řekla, že má nejblbějšího syna na světě, že to vrátil. Ne, samozřejmě, bylo to s nadsázkou. No a klobouk dolů před takovými to lidmi, kteří, byť, jak se říká, příležitost dělá zloděje, prostě všechno vrátil.
1: No a dal mu ten picmoh něco aspoň za jako nález, ne?
0: Nedal, protože ty peníze prý byly určeny na léčebnou terapii jeho dcery, aha, respektive Švíce.
1: A byly potřeba všechny ty peníze.
0: Ale přesně tak, ale on alespoň pozval toho chlapíka, toho nálezce na večeři, ale i to ten chlapík odmítl.
1: I to si řekl.
0: Takový jako, skromný.
1: Je to hezký příběh.
0: Ta maminka mi řekla skromný, byl by jako možná. Ne, super. Tak jako, obou dolů.
1: Jako ještě, když vezmeme teda ten kontext toho, co si teď řekl, že to byly peníze na léčbu prostě dítěte, tak jako tím pádem doopravdy. Tady nejde nic jiného, než na závěr pořádně zatleskat.
0: Tak si dávejte pozor. Se teda přiznáme s Indrosem, že na veřejné záchodky
1: netáháme tolik peněz.
0: Tisíci nechodíme.
1: Ani je nemáme.
0: My nemáme vlastně ani tu ledvínku.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Zítra mám.

0: Dobré ráno, máme 2 minutky po 7:45. Pojďme k rannímu tématu. Festivalová sezóna je v plném proudu a my se dneska v rámci ranního tématu ptáme, jestli se chystáte na nějaký ten hudební festival, jestli někam vyrazíte, v případě ano, na jaký a na jakou kapelu se třeba taky nejvíce těšíte. My vám dneska za vaši odpověď, ať už na Facebooku Rádia Jich, anebo na 606-703-889, můžete posílat SMSky nebo WhatsApp zprávy, nabízíme 2 lupeny na slavnost Břeclav, které startují už tento pátek v areálu pod zámkem v Břeclavi. Těsně před 9:00 někdo z vás, kdo se zapojí do ranního tématu, lupeny získá. Tak pojďme se podívat na další vaše komenty.
1: Napsala Miriam, dobré ránko, dcera by ráda na slavnosti břeclavského piva, byl by to její první festival.
0: Kateřina, tak já se vždycky na nějaký festival těšila a nakonec to nevyšlo, ať už kvůli pracovním nebo rodinným povinnostem, teď už se raději netěším. No a třeba konečně letos nějaký vyjde, tak Kačko, držíme vám pěsti.
1: Další Kačka napsala, ahojky, já se letos těším na břeclavské slavnosti, toto je moje topka, už ani nevím, kolikátý rok to je, co na ně chodím, ani déšť nás neozdradí, koncem června ještě Karpaty Fest a v červenci Cibuláč a dále se uvidí, vždyť léto a festiáky se teprve rozjíždí.
0: I Filip vyrazí za kulturou, letos se s celým rodinným klanem chystáme na Pálavské vinobraní v Mikulově. Těšíme se na skvělou atmosféru, folklor, dobré víno a hlavně na společně strávený čas napříč generacemi. Jinak srdeční záležitost kapela Poetika. Tak Filipe, i tobě děkujeme a držíme pěstě, možná, že i ty dneska uspěješ a získáš 2 lupeny na slavnosti Břeclav. Je startuje už tento pátek v areálu pod zámkem Břeclavi a můžeme prozradit, že už je tam velmi rušno, už se to chystá. Ptáme se dál, na který festival se letos těšíte, můžete nám to napsat na Facebook Rádia Jich, dále na linku 606-703-889, posílejte na ně SMSky a WhatsApp zprávy. Po 8. hodině se podíváme na další vaše komenty. Za chviličku z hitů pro dobrou náladu, zpěvačka Pink.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Mimochodem kapela Miraj vystoupí na slavnostech Břeclav a my vás tam dostaneme gratis díky dnešní soutěži v ranním tématu. Více na našem Facebooku. No a po 8 hodině třeba taky Milky a Just the Way You Are. Požár zničil záhradní chatku v Babicích na Uhersko-Hradišsko, jedno z témat středečních jihomoravských zpráv. Startují v ranní jízdě už co nevidět.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete

0: více info na www.radioich.cz.
1: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
2: Nepoznávám své známé v dálce.
1: Vidím to na žejdla.
3: Při čtení se mi mlží písmena.
1: Vidím to na žejdla.
4: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
1: Vidím to na žejdla.
5: Při řízení mám neostrý pohled.
1: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
6: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: Jsi zkušený elektrikář nebo instalatér? Láká tě změna a chceš předávat své řemeslo dál? Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nové učitele odborného výcviku i s možností zkráceného úvazku. K nástupu od září vám stačí střední škola ve vašem oboru. Že nemáte pedagogické vzdělání? Nevadí. Pedagogické minimum vám pomůžeme doplnit. Hledáte stabilitu a novou kariérní výzvu? Volejte 774 405 610. Více informací na sspkyjov.cz.
8: Motohobby Kyjov. Místo, kde se vaše motorkářské a zahrádkářské sny stávají skutečností. V Motohobby Kyjov na Svatoborské ulici pro vás máme skútry, motocykly s veškerými doplňky a náhradními díly. A k tomu zahradní a lesní techniku značek Husqvarna a Alco za nejlepší ceny. Motohobby Kyjov. Vše, co potřebujete pro svou zahradu, zábavu nebo dopravu. Máme i e-shop www.motohobby.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Kia Sportage. Agrotech představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
14: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
15: Odbyla 8. hodina, hezké středeční ráno, Moravo.
16: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
17: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
18: Průměrná mzda v Jihomoravském kraji loni vzrostla na více než 52 tisíc korun měsíčně a požár zničil zahradní chatku v Babicích na Uherskohradišťsku. Průměrná mzda v Jihomoravském kraji loni vzrostla na 52 080 korun měsíčně. Oproti roku 2024 si zaměstnanci polepšili v průměru o 4 157 korun. Nejvyšší výdělky měli manažeři s průměrnou mzdou přes 105 000 korun měsíčně, naopak pomocní a nekvalifikovaní pracovníci pobírali v průměru 30 504 korun. Statistiky také ukázaly, že muži nadále vydělávají výrazně více než ženy a rozdíl mezi jejich mzdami se dále zvýšil. Zahradní chatka v Babicích na Uherskohradišťsku včera odpoledne kompletně schořela. Požár zaměstnal 4 jednotky hasičů z Uherského Hradiště, Otrokovic, Babic a Napajedel. Hasiči dostali plameny pod kontrolu během několika minut po příjezdu. Škoda byla předběžně vyčíslena na 100 000 korun. Příčinu vzniku požáru nyní společně vyšetřují hasiči a policie.
17: Rádio Jih.
0: počasí.
15: Tak dnes se rtuť teploměru ani v Jihomoravském či Zlínském kraji nedostane přes 20 stupňů Celsia. V půli pracovního týdne očekávají meteorologové maximálně 16 až 19 stupňů. K tomu převážně zataženo, postupně od jeho západu s deštěm nebo přeháňkami výjimečně se může objevit bouřka. Později odpoledne a k večeru od západu ubývání srážek a částečně i zmenšování oblačnosti. Déle se slabší občasné srážky mohou vyskytovat na jihovýchodě kraje. A 2,5 minutky po 8 hodině přiblížíme ještě ranní teploty. Hodonín, Šakvice 17, Archlebov 18, Dolní Němčí 19 stupňů Celsia.
19: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
20: Rádio Jih. Doprava.
15: A pojďme na cesty na D52 mezi 25. a 16. kilometrem ve směru do Brna probíhá údržba vozovky. Na D2 mezi 25. až 60. kilometrem směrem z Brna na Bratislavu na kranici probíhá oprava svislého dopravního značení. A D2 ještě jednou mezi 48. a 41. kilometrem směrem z Bratislavy na Brno na kranici probíhají práce údržby. Taky tady opatrně šťastnou středeční cestu.
20: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
15: Připraveny jsou další hity pro dobrou náladu a také rozhovor. Dnes ve studiu přivítáme ředitele

0: A Selena Gomez za námi, před námi třeba Mirai anebo Loreen. V čase 8 hodin a 11 minut posloucháte ranní jízdu Rádia Jih. No a dnes, jak už jsme prozradili, máme ve studiu velmi vzácného hosta. Po čase je jim opět pan Václav Polák, ředitel Horodinského S-centra. Tak pane řediteli, vítám vás v éteru Rádia Jih a přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Po 5 letech od ničivého tornáda se toto zařízení konečně vrací do života. V tomto prvním vstupu se podíváme na to, jak to aktuálně na stavbě vypadá a kdy se konečně otevřou brány nového S-centra. Na znovu otevření S-centra čekáme už dlouho. Prozraďte prosím, pane řediteli, v jaké fázi se budova právě teď nachází.
1: Blížíme se k konci velmi dlouhé doby. Měli jsme malé zpoždění kvůli netěsnostem v izolacích a drobným problémům, které se ale naštěstí úspěšně podařilo odstranit. Momentálně se pracuje na fasádě, pokládají se podlahy, malují se patra. Máme už schválené vzorové pokoje a teďka montujeme pevné skříně, rekonstrukce podhledu a v suterénu se skládají kotelně další zázemí.
0: My jsme minule mluvili o konci května, pokud se nepletu, ale kvůli těm problémům se termín posunul. Kdy tedy budou budovu oficiálně převezmete, kdy otevřete?
1: Kvůli prostupu povrchové vody přes izolace v suterénu se nám termín zase posunul. Naštěstí to bude jen o 3 měsíce. Stavba nám bude předána na konci měsíce srpna, a to včetně kolaudace a zkušebního provozu.
0: Mm-hmm. Aby se provoz rozjel co nejdříve, pustí vás zhotovitel třeba dovnitř už dříve?
1: Ano, naštěstí zhotovitel nám umožní bezpečný přístup do jednotlivých patér už na začátku srpna, takže budeme připravovat oddělení o měsíc dříve. Po převzetí budovy na konci srpna nás čeká největší takový zátěžový test. Musíme naskladnit zásoby, rozjet stravování, prádelnu, IT systémy a kanceláře a podobně.
0: Tak tedy kdy plánujete slavnostní otevření pro veřejnost?
1: Slavnostní otevření plánujeme na konec měsíce září, přesný termín ještě nemáme. Nové S-centrum bude budit velký zájem a proto připravíme několik dnů takzvaně otevřených dveří, tak aby i veřejnost mohla přijít, zkontrolovat, podívat se na všechny změny.
0: Mm-hmm. Na dny otevřených dveří se už teď moc těšíme, ale jak to bude s návratem klientů a stěhováním ze stávajícího azylu, o tom si s panem Václavem Poláchem popovídáme na Rádiu Jih hned po dalším songu. Tak zůstaňte s námi, tady jsou Mirai.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.

0: Středeční ranní z Darádek pokračuje. Naším hostem je ředitel S-centra Hodonín, pan Václav Polák. A v této části rozebereme logisticky nejnáročnější fázi, a to sice přesun klientů zpět a také to, jak se to po tornádu, jak se vlastně po tornádu skládal úplně nový pracovní tým. Určitě to nebylo vůbec nic jednoduchého. Tak pane řediteli, kdy vypukne samotné stěhování ze stávajícího dočasného útočiště?
1: Máme v plánu v první polovině měsíce října přesunutí dočasného provozu z domova Horizont a uvolnění tamních pronajatých prostor.
0: Mm-hmm. Určitě naše posluchače bude zajímat, i kdy začnete přijímat úplně nové klienty.
1: Přijímání nových klientů odstartuje na začátku listopadu a musíme ho dokončit do 15. prosince. Aspoň bychom byli rádi.
0: Mm-hmm. Proč prosím pěkně na to máte vyhrazený měsíc a půl, si dobře počítám, je v tom nějaký třeba administrativní zádrhel?
1: Je to společný reálný plán, na kterém jsme se shodli se zřizovatelem. Přijetí je administrativně trošku složitější a každý klient potřebuje určitý čas na aklimatizaci a zvyknutí si na nové prostředí a lidi kolem sebe. Někdo přijímá tady ty změny úplně v pohodě a jiný je z toho nervózní, potřebuje klid. Mm-hmm. Chceme, aby naši klienti strávili Vánoce už v klidu se svými blízkými a nikdo je neustále nerušil.
0: S novou budovou se pojí i nový tým. Už jsme to nakousli, museli jste obsadit celkem 80 pozic. Podařilo se to?
1: Během dvou měsíců výběrových řízení a pohovorů se nám podařilo sestavit téměř celý tým. Aktuálně nám chybí už jen pár pozic, asi 3 nebo 4.
0: Mm-hmm.
1: Zájemců se hlásilo mnoho, včetně bývalých zaměstnanců, což mě velmi potěšilo, ale ne všechny jsme nakonec přijali. U některých bylo rozhodnutí velmi nejisté, jestli se vrátí nebo zůstanou na stávajících pozicích. Hledali jsme lidi s empatií a ochotou pomáhat a jestli se nám to podařilo, to ukáže až čas.
0: Mm-hmm. Vezmete si sebou do nového S-centra třeba i stávající vybavení z domova Horizont?
1: Nová budova bude vybavena zcela novým majetkem a ze stávajícího si bereme jen nové vybavení kanceláří a nějaké drobnosti z provozu. Všechno ostatní necháváme v domově Horizont, kde se plánují velké rekonstrukce a naše vybavení plně využijí.
0: Vánoce v klidu a v novém prostředí, to je skvělá zpráva pro všechny budoucí klienty. V posledním vstupu se podíváme na to, co bude pro vedení největší výzvou v prvních měsících a komu všemu vlastně patří obrovské poděkování za to, že S-centrum vůbec přežilo. Poslouchejte Rádio Jih dál a dozvíte se více.
2: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: že posloucháte i v poli pracovního týdne Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a před námi poslední část rozhovoru ranní jízdy s ředitelem hodonínského S-centra Václavem Poláchem. Pojďme se podívat na to, jak náročné to bylo posledních 5 let pro personál a co S-centrum čeká v nejbližší budoucnosti. Pane řediteli, období po tornádu bylo pochopitelně extrémně těžké. Co byste chtěl vzkázat svým lidem?
1: Chtěl bych především moc poděkovat všem vedoucím pracovníkům za skvělou práci, která výrazně přesahovala jejich povinnosti. Neřešili jen provoz, ale zastupovali chybějící zaměstnance, hledali operativní řešení a drželi při sobě. Díky ním se vybudoval velmi kvalitní, stabilní kolektiv, který v nelehkých podmínkách obstál. Stejně upřímné, samozřejmě poděkování patří úplně všem zaměstnancům za jejich trpělivost, flexibilitu, loajalitu, se kterou si udrželi vysoký standard práce.
0: Dá se říci, na co vy osobně se v novém S-centru po těch 5 letech nejvíce těšíte?
1: Hlavně na to, že budeme opět všichni pohromadě na jednom místě a budeme mít společné zázemí. Těším se na moderní, důstojné prostředí a větší komfort pro naše klienty. Velkou radost mám i z nového kvalitního zázemí pro zaměstnance, které se za ty roky náročné práce plně zaslouží. Návrat je pro nás symbolem završení těžké etapy.
0: No a jakmile se v listopadu zabydlíte, řekněte, co bude pro vedení tou největší výzvou v prvních měsících provozu?
1: Hlavně stabilizace procesu, nastavení celého systému a zaškolení nových zaměstnanců. Chceme se vypracovat minimálně na úroveň před tornádem a získat certifikát kvality, zaměřit se na paliativní péči nebo bazální stimulaci. Je toho opravdu mnoho a čeká nás mnoho dalších úkolů.
0: Ke svým lidem už jste prohovořil v rámci dnešního rozhovoru. Co byste, pane řediteli, řekl úplným závěrem i našim posluchačům?
1: Za mne je nejvyšší čas na nový začátek. Čeká nás mnoho těžkých úkolů, na které potřebujeme hlavně klid a energii. Pojďme společně vzkřísit Fénixe z dlouhého spánku a dopřát mu zasloužené výsluní.
0: Říká pan Václav Polák, ředitel S-centra Hodonín, jež byl hostem ranní jízdy Rádia Jih. Moc děkuji za rozhovor a přeji hladký průběh stěhování.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: My jedeme dál na Rádio Jih, další z hitů pro dobrou náladu. Hezké středeční ráno.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: také hitům pro dobrou náladu, za chvíličku Evča Farná. Rank and Bowman a Calvin Harris. Stejně tak Mikolas Josef a Ferrari. Ve středu 3. června nabídneme taky krátké jihomoravské zprávy, podíváme se na ranní moravské teploty, zavítáme na cesty a nabídneme i soutěž Dejte si pozor na jazyk. To vše v půli pracovního týdne na rádiu Jižní Moravy.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštárna.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Když

0: www.klimastyle.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Přinášíme přesný čas, máme minutku po 8:30.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Správa železnic získala stavební povolení pro přestavbu tratě mezi Brnem, Židenicemi a odbočkou Černovice. Současná dvoukolejná trať se rozšíří na 4 koleje, aby zvládla budoucí provoz po přestavbě brněnského železničního uzlu. Policie prověřuje okolnosti vážného incidentu na základní škole Komenského ve Slavkově u Brna, při kterém se jeden z žáků pokusil o sebevraždu. Zraněnému chlapci poskytli první pomoc zaměstnanci školy ještě před příjezdem záchranářů.
9: Počasí.
10: Momentálně měříme v Uherském Hradišti 19 stupňů, tu samou teplotu hlásí i Ladná, 17 mají Těšany, 18 pak Hovorany.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: Hezké ráno za volanty. V Uherském Hradišti na třídě maršala Malinovského v křižovatce s ulicí Solná cesta nefungují semafory. Počítejte alespoň prozatím se zdržením v kratší koloně. Šťastnou středeční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.

0: 8.39, hezké středeční ráno Moravo, a protože relaxu není nikdy dost, zveme vás do lázní Mikulčice.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Máme pro vás dva vstupy do finské sauny v lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu jako bonus voucher na prodloužení lázeňské koupele. Mám pro vás relax přímo na míru, tak volejte na 518-345-678. Hrajeme o dva vstupy do finské sauny v lázních Mikulčice. Jak jsme říkali, v celkové hodnotě 780 korun. Nutno podotknout, že lázně Mikulčice totiž nedávno zprovoznili novou celoroční finskou saunu, a to opravdu poctivém provedení, včetně unikátní ručně vyráběné ochlazovací dubové kádě. A teď si představte to finále, nakonec venkovní posazení s prémiovým pivem Bernard, Alko i Nálko, Greb a lehké salátky k tomu. Dobré ráno přejeme, komu?
2: Ahoj, Marka.

0: Markéta. Markéta. Momentálně to do nic.
1: Super, tak zdravíme. Kdy jsi byla naposledy v nějaké sauně, třeba konkrétně finské?
0: Ježíš, myslím, v únoru jsme byli s manželem.
1: Super, a ráda bys to zopakovala, určitě ne, je to relax.
0: No, no ano, určitě.
1: No, super, tak pravidla naší soutěže jsou jasná?
0: Ano, ano.
1: Tak si dávej pozor na jazyk a to ano teď prosím neříkej. Tady je první otázečka. Piješ energetické nápoje?
0: Energetické nápoje vůbec nepiju.
1: Nechutnají ti, jo?
0: Nechutnají.
1: Uh-huh. Měla jsi k snídaní pečivo dneska po ránu?
0: Měla jsem, myslí, s jogurtem a s jahodami.
1: To je brďo. Máš ráda solené oříšky?
0: Solené oříšky miluju.
1: I čipsy?
0: Čipsy také.
1: A patří prosím tě na pizzu ananas?
0: No, myslím si, že asi nepatří.
1: Ale ty určitě patříš do té skupiny posluchačů. Jestli poradili se soutěží, dejte si pozor na jazyk, tak blahopřejeme. Získáváš od nás dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun. Gratuluju!
0: Je super, děkuju.
1: Máme radost, že máš radost, ať se ti ve středu daří. Měj se hezky, ahoj.
0: Jo, taky, ahoj.
2: Radio Jih. Radio Jižní Moravy. Please.

0: který festival se letos těšíte, tedy v případě, že půjdete, a která kapela je pro vás největším tahákem. A taky jsme slíbili, že někdo z vás, kdo se zapojí do dnešního ranního tématu, získá dva lupeny na slavnosti Břeclavi, startují už tento pátek v areálu pod zámkem v Břeclavi. Tak na závěr tohoto vstupu pevně věřím, někomu z vás uděláme radost. Pojďme se podívat na vaše komenty.
1: Napsal Robert, ahoj, letos dáme samozřejmě slavnosti Břeclavi s dcerami, které se těší na kapelu Miraj, tak doufám, že opět nezbochneme. A také na Ferbifest ve Velkých Bílovicích, tak ahoj a zdravím pořadatele těchto akcí, bez nich by to nešlo.
0: To zcela určitě, zdravíme i Hanku, která bude taky pařit, dobré ráno, nejvíce těším na Cibula Fest, protože jsou tam super kapely a je to blízko a určitě to bude parádní i v Břeclavi. No, na to vem jet, Hani.
1: Napsala Karla, dobré ráno, miluju letní festivaly a koncerty, naštěstí se mi tuto lásku podařilo probudit i v dětech, starší už jezdí po své ose s kamarády a mladší se konečně začíná také zapojovat. O víkendu se těším na zážitek z kapely Dhara, doufám, že letošní hudební leto bude opět bohaté a stihneme, co se stihnout dá.
0: Evidentně naši posluchači milují festivaly, což je samozřejmě dobře, dalším důkazem je Jana, dobré ráno, my začínáme už tradičně Ostrochfest, na který se těšíme, jakožto každý rok a dál se uvidí, na co bude čas, nalada a hlavně volno v práci. Čau Jižánci, hezký den všem, Jani i tobě a pevně věříme, že to volničko v práci se najde. No a kdože dnes získá dva lupeny na slavnosti Břeclavi, startují už tento pátek v areálu pod zámkem v Břeclavi. Štěstíčko se dnes po ránu v ranní jízdě rádia usmálo na Martu, která píše, dobré ránko, mám moc ráda festivaly, několikrát na Hrady.cz, taky slavnosti v Břeclavi super. No a když vyhrajou vstupenky, pozvu kamarádku. Marti, už jí můžeš volat, psát. Právě ty dneska získáváš vstupenky na slavnosti Břeclav. My ti moc a moc blahopřejeme. A vám všem, co jste dneska napsali do ranního tématu, děkujeme, že jste se zúčastnili. No, ale jak to v těch soutěžích bývá, vyhrát může vždy jen jeden, anebo v tomto případě jedna.
1: Jako kdybychom těch vstupenek měli tisíce, dáme všem, no ale nemáme.
0: No tak rozdávali jsme, že už v týdnech předchozích samozřejmě. Ale tak teďkom prostě další dva ještě v rámci našeho ranního tématu.
1: Ať si to užijí.
0: No a hlavně vyjde to počasí.
1: Přesně.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: slibuju, že nebudu pít, dodají rybičky 48. Před námi jsou další čerstvé jihomoravské zprávy. Bohužel základní škola ve Slavkově řeší pokus žáka o sebevraždu. Na vrchy aktuální předpověď počasí, slibující dnes dešťové kapky a teploty maximálně do 19 stupňů.
1: Vyhrajte s rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.

0: zdraví vás Harley a zveme vás na Ferbifest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Bílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gay Crasher, z oči v oči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Stupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferbifestu.
1: Ferbifest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkehol, z oči v oči, Gatecrusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
10: Hezkou středovinčujeme minutku po deváté.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Správa železnic získala povolení pro rozšíření tratě v Brně a základní škola ve Slavkově řeší pokus žáka o sebevraždu. Správa železnic získala stavební povolení pro přestavbu tratě mezi Brnem Židenicemi a odbočkou Černovice. Současná dvoukolejná trať se rozšíří na 4 koleje, aby zvládla budoucí provoz po přestavbě brněnského železničního uzlu. Součástí projektu budou také 2 nové mosty přes Filipínského a Jilkovu ulici. Stavba by měla začít ještě letos a dokončena má být v roce 2029. Policie prověřuje okolnosti vážného incidentu na základní škole Komenského ve Slavkově u Brna, při kterém se jeden z žáků pokusil o sebevraždu. Zraněnému chlapci poskytli první pomoc zaměstnanci školy ještě před příjezdem záchranářů. Dosavadní zjištění policie podle kriminalistů nenasvědčují cizímu zavinění. Událost zasáhla školu i spolužáky, kterým pomáhají krizoví interventi a další odborníci. Vedení školy zároveň vyzvalo veřejnost, aby nešířila neověřené informace a respektovala soukromí rodiny i školní komunity.
12: Rádio Jih. Počasí.
10: Dnes nás podle meteorologů čeká převážně zatažená obloha, od jeho západu se během dne přidá déšť nebo přehánky, ojediněle se může objevit i bouřka. Odpoledne a večer začne od západu srážek ubývat a místy se může ukázat i slunce. Na jihovýchodě kraje ale může slabě pršet o něco déle. Teploty dnes v Jihomoravském i Zlínském kraji vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia.
14: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
12: Rádio Jih. Doprava.
10: A zpátky taky na cesty na dálnici D52 na 6. kilometru směrem z Pohořelic do Brna stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Doporučujeme snížit rychlost. Na trase z Otrokovic na Zlín v Malenovicích na 3. května u křižovatky s Mlínskou píšete, že havarovala 2 osobní auta, blokují 1 jízdní pruh. Díky Romanovi za informaci. Co se týče Zlínska v Luhačovicích v ulici Hradisko, srazilo osobní auto Zvěř, projíždí se tady 1 pruhem, počítejte s nárazovým zdržením. Znovu se podíváme na D52 D2 na 11. kilometru směrem z Břeclavi do Brna, jak už od nás víte, na Kranici probíhá výměna směrových sloupků, tak projíždějte opatrně. A v Uherském Hradišti na třídě maršala Malinovského v křižovatce s ulicí Solná cesta stále nefungují semafory, počítejte se zdržením v kratší koloně. Šťastnou středeční cestu.

0: 11 minut po 9. Lady Gaga, za chvíličku Joe a nebo Rybičky 48. Vítám Vojtu.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Vypadá o kapičku líp než včera.
1: Takže už to není nula, ale jedna, jo?
0: Ne, a tak dneska taky prozrad, když stával. Jak
1: no,
0: je to
1: já
0: dlouho?
1: Se snažím jako většinou...
0: Dneska je to už 60 minut, aspoň co si hore?
1: No, já si myslím, že tak 8.05 bylo, takže dejme tomu, no.
0: Tak fajn. Středa Vojty je třeba hlavně jeho odpovědi na otázku, jestli se i podle něj, stejně jako podle odborníku, mění představa ideálního vztahu. Určitě ne. Zapeklitá otázka, co? Hned na... Chtěl jsem říct po ránu, ale dobře, ty už máš dopoledne. Mění se, jo?
1: No jasně.
0: A v jakém slova smyslu?
1: No, že nikdy nemůže být hůř.
0: Jo, aha, tak bacha, my budeme ještě filozofovat. No, podíváme se na to trošičku podrobněji, protože tady máme nový průzkum, který ukázal, kolik procent mužů dnes preferuje vztah, kdyby to mělo být jakože 50-50. A to ve všem.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tak se říká slivy chyby, ale proč ne, rybičky 48, slibuju, že nebudu pít. Za chviličku Lou Bega, Mambo No. 5, anebo Maroon 5 a Sugar. Teď už ale k té představě ideálního vztahu, o těch vztazích už na vlnách rádia jich bylo nesčetněkrát hovořeno, ale teď tady máme k dispozici nový průzkum, který ukázal, že 62% mužů dnes preferuje vztah, ve kterém oba partneři přispívají na společný život stejnou měrou. A nejde jenom o peníze.
1: I třeba o uklízení.
0: Přesně
1: o
0: tak.
1: O starání se o zahrádku.
0: O děti celkově. Jo? 62% mužů preferuje vztah, kdy nechce mít doma zlatokopku, aby prostě jako všechno táhli sami. No a samozřejmě ti odborníci dali možnost i ženám, jak se na to dívají oni. Tak ta první hned řekla, fajn, nemám s tím vůbec žádný problém. Důležité je ale, aby ženy v těch stejných pozicích jako muži měly stejné výplaty, protože bohužel v Česku se ví, že to tak není, že vespěs tam, kde...
1: To už ale není úplně problém toho vztahu, podle mě. To
0: není,
1: už
0: ale ty ženy jako... tak to se na to dívají, to je jejich optika, jo. Další říká, že no, když jsme neměli děti, tak jako jasné, tak nějak jsme přispívali plus minus autobus jako společně, ale potom, když jsme se rozhodli mít děti, tak já jsem musel opustit kariéru, tím pádem logicky nemůžu přispívat tou polovinou. No a pak se objevil taky názor, kdy žena říká, ano, já s tím nemám vůbec žádný problém, ale v tom případě taky doufám, že ten chlap se v domácnosti a péči o děti bude podílet taky 50%. Klidně si můžeme udělat krátký dlouhý týden, jo? Představa, že ty pondělí, úterý se budeš starat o děti, budeš umývat, vysávat, žehlit, prát, já nevím co, všecko.
1: Už středa, čtvrtek
0: máš
1: špatně.
0: Volno a pak pátek, sobota, neděla zase.
1: No, já si myslím, že ono těžko hledat na tohle nějaký univerzální klíč, který no
0: to určitě, ale jako, že prostě, když už dojdou ti věci nebo kdo prostě s nějakou takovou otázkou za těma chlapama, tak celých 62% chlapů prostě preferuje ten vztah, ve kterém by měli na ten společný život přispívat oba úplně stejně.
1: A teď je otázka, jestli to neřekli 50. jenom na papír.
0: A to víš, že jo. Představa, že by ten chlap došel doma a řekl tak, a teď to bude tak a tak. No, žena a... se na něho zle podívá, říká, co jsi říkal?
1: Nic, bude to v
0: pohodě. Toho mě tam tak jenom jako polemizovali na jihu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Pepe a na jeho zněli Pokáč a Slavíček. Mimochodem Slavíček už pátek vystoupí na slavnostech v Břeclav. Dnes jsme v raní jízdě rády rozdali ještě dva lupeny. Tak doufám, že si to řádně o víkendu užijete.
1: Asi se nám, kdo máme řidičáky, každému stalo, že hold jsme nějakou značku nezaregistrovali úplně správně. Je to tak, jsme jenom lidi. Samozřejmě, dobře, Lukáš se nikdy nemýlí, ještě že ho máme. Každopádně, v Americe se kvůli tomu podařilo jednomu maníkovi doslova zajet do čerstvého betonu. Více za chviličku.

0: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace De Hara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.tymeaturciak.art.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: vybírající modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 104, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a

Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: mozek překážky neexistují, ale evidentně ano.
1: No tak je odstraní.
0: Vypadá to, že ten chlapík bude potřebovat asi nějaký majzlík a kladívko.
1: Přesně tak. Život nám někdy píše krásné příběhy a o to krásnější jsou, když na chvíli vypneme mozkovnu. Přesvědčil se o tom řidič v americkém Wisconsinu, který dorazil k uzavřené silnici. Máš tam před sebou závory, zábrany, tak asi jako bys neměl jet dál, že jo, ti napadne. Ne, tenhle ten borec vystoupil z auta, zábrany odsunul a pokračoval dál. No, ujel pár metrů a tam ho čekalo překvapení v podobě čerstvě vylitého betonu. A nebyla to jako taková vrstvička, že by si dělal chodníček. Bylo to tak moc, že jeho pick-up, a známe americký bouráky, do kterých kolikrát potřebuješ i takový ty pomocný schodky, abys nastoupil, tak ten jeho pick-up to měl tak hluboko, že to bylo až ke spodním hranám dveří. Takže dopředu to nešlo, dozadu to nešlo a najednou beton, protože je to beton, tak začínal tvrdnout. Pracovníci na stavbě, kteří tomu všemu přihlíželi, tak nevěřili vlastním očím, já se jim nedivím. Trochu paf z toho byli také přivolaní policisté, no a auto tohoto neúplně chytrého pána nakonec musela vyprostit speciální technika. Byl to samozřejmě závod o čas, protože beton začínal tuhnout, ale naštěstí se jim to prý podařilo. No.
0: Takže majzlíky nepotřebovali nakonec.
1: Nakonec to zvládli s tou větší technikou, ale možná bych ho za trest nechal. Nechal bych mu tam to auto
0: a
1: mu jako
0: stvrdne. Se, mě jenom překvapilo jako fakt, ta vrstva je neuvěřitelná.
1: Je
0: jako,
1: to
0: jo?
1: Jako pořádnej ranec.
0: Tam ale... se dělají aspoň pořádné cesty.
1: No, měli by se inspirovat někde.
0: Ale je to Amerika.
1: No, tam možná, je to jiný svět.
0: Možná
1: samozřejmě.
0: Se o tom dozvíme ještě třeba něco novějšího v dalších týdnech nebo měsících, protože jestli to auto má v reklamě slogan, že projede úplně všechno, tak ten Amík je dá k soudu a věř tomu, že v Americe
1: ještě na tom vydělá.
0: Možná
1: na vlastní blbosti.
0: Něco vysoudí, přesně tak.
2: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportwagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
4: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Prahodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725-423-042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
5: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Krásné dobré dopoledne, Moravo. Blíží se nám 10. hodina a s ní samozřejmě taky další várka té nejlepší muziky. V éteru rádia jich už za malý moment třeba Luna a Bailando. Přihodíme také Miley Cyrus, End of the World. A na horskou túru nás vezmou opět a Radeček. Hotové už jsou také další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. Petr Indra v nich nabídne info třeba o tom, že Mikulov sbírá názory lidí do pocitové mapy města.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat může

0: servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendou East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
5: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
6: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
12: Jsou skoro 2 minutky po 10. hodině, no a to je čas, kdy ladíte frekvence Rádia Jih.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Mikulov sbírá názory lidí do pocitové mapy města a Brno znovu řeší uzavření průchodu u Janáčkova divadla. Město Mikulov vyzývá obyvatele, aby se zapojili do tvorby nové pocitové mapy a označili místa, kde se cítí dobře nebo naopak vidí prostor pro zlepšení. Lidé mohou do 11. července online přidávat podněty týkající se bezpečnosti, zeleně, odpočinkových míst nebo zanedbaných lokalit. Radnice chce získané informace využít při plánování úprav veřejných prostranství a dalších rozvojových projektů. Výsledná mapa bude po vyhodnocení zveřejněna na podzim letošního roku. Využívaný průchod z Běhounské ulice do parku Danuše Muzikářové v centru Brna může být v noci znovu uzavíraný. Moravská galerie a katastrální úřad tvrdí, že se v místě opakovaně objevuje vandalismus a poškozování historické budovy. Městská část Brno-Střed s omezením nesouhlasí, protože průchod slouží jako důležitá zkratka pro obyvatele i návštěvníky centra. Magistrát zrušil původní zamítavé rozhodnutí kvůli procesním nedostatkům a věc vrátil k novému projednání. O budoucnosti průchodu tak úředníci rozhodnou znovu.
1: Rádio Jih. Počasí.
12: V dosahu frekvencí rádia Jih dnes očekáváme zataženo nebo oblačno, postupně se na některých místech prostřídají také přehánky nebo dokonce bouřky. Později odpoledne a k večeru má však srážek ubývat, což platí i o oblačnosti. No a nejvyšší teploty ty naměříme na úrovni 19 stupňů jak v Jihomoravském, tak Zlínském kraji. Teď aktuálně tedy 3 minutky po desáté zdravíme do Šlapanic, kde měříte 17, 18 stupňů platí v Hodoníně, Strážní a Boleradicích.
1: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi. Rádio Jih. Doprava.
12: Na našich silnicích v tuto chvíli nemám hlášeny žádné nové karamboly, což je samozřejmě dobrá zpráva. Pro jistotu ale připomínám, že v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského v křižovatce s ulicí Solná tak trochu nefungují semafory, počítejte proto se zdržením v kratší koloně. No a dávejte pozor, řiďte se v tomto případě podle dopravního značení. Hezkou cestu!

0: středeční dopoledne nám na rádiu jich zpříjemňuje Miley Cyrus s hitovkou End of the World. Já vám můžu slíbit, že za chviličku nám zaspívají třeba také Jay-Z s Alicia Keys nebo Clean Bandit. No a k tomu... tomu se podíváme do Brna na hlavní nádraží. Strážníci tam totiž řešili chování muže, který, řekněme, nebyl úplně v kondici. No a navíc u sebe měl stovky tisíc korun v hotovosti. Podrobnosti nabídnu na jihu za pár minut, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 hodin a skoro 21 minut, takový je čas na rádiu Jih v době, kdy jdeme za případem z Brna, který, no, posuďte sami. Strážníci v Brně zažili u hlavního nádraží opravdu neobvyklý zásah. Při obchůzce tam narazili na muže, který se válel na chodníku, vydával nesrozumitelné zvuky a choval se agresivně. Vypadalo to, že není v dobrém psychickém stavu, a tak přivolali záchranáře, jenomže během vyšetření přišlo překvapení. 49-letý muž měl po kapsách stovky tisíc korun, a to prosím pěkně v nových bankovkách. Další vysokou hotovost měl potom v zapečetěné obálce a k tomu všemu u sebe měl taky cizí platební karty. Jelikož nespolupracoval ani se zdravotníky a ignoroval výzvy strážníků, musela ho hlídka spoutat a o neobvyklém nálezu potom vyrozuměla státní policii, která se případem nadále zabývá. No, tak jsem zvědavý, co z toho nakonec vyleze. Teď každopádně další muzika, a to konkrétně v podání formace Opět a Radeček.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

éterem rádia jich k vašim uším sviští jeden skvělý hit za druhým. Tohle je Easy on Me od Adele a cože to tam máme dál? Z muziky například Soul Asylum, Miles Smith nebo Katy Perry a hned jak nám zahraje tahle trojička, potěšíme všechny milovníky pohádek, hlavně té ostatečném kováři. Veřejnosti se totiž otevře klášter, kde se právě tato pohádka natáčela a kde navíc už tuto sobotu uvidíte její divadelní stvárnění. Všechny detaily vám prozradím ještě před 11:00, tak nikam neodcházejte.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Z horonínského studia Rádia Jih zdravíme všechny, kdo ladíte právě naše vysílání. No a pozor, teď mám to slibované info pro milovníky historie a pohádek. V Dolních Kounicích na Brněnsku se návštěvníkům na 4 měsíce otevřel klášter Róza Celý. A ten po právu platí za jednu z nejnavštěvovanějších památek celého Jihomoravského kraje. Mimo jiné také proto, že se tu točila oblíbená pohádka o statečném kováři, což pokud jste nevěděli, platí také o mlýně v Kuželově. A pokud máte pohádku o statečném kováři rádi, můžete si už teď v sobotu užít její divadelní stvárnění. Přímo v prostorách kláštera ho pro vás chystá divadelní spolek Divoch, který vás provede všemi důležitými místy. No a kdybyste to náhodou v sobotu nestihli, nebojte, představení se bude hrát v průběhu června i července. Mimochodem, tento pohádkový klášter Róza Celý můžete navštívit také sami, a to každý den od 9 do 18 hodin. Jen teda, pravda, některá jeho místa mají ve své moci restaurátoři, kteří zachraňují historii i pro další generace. Verona a Endless Day, takový je hudební výběr Rádia Jih do dalších minut, tak hezký poslech.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Bojanovští vinaři vás zvou v sobotu 6. června od 10 hodin na tradiční akci Bojanovské otevřené sklepy. Těšit se můžete na den plný skvělého vína, příjemné muziky i klidné letní pohody mezi sklepy. Odpoledne bude atmosféru zpříjemňovat pochůzková kapela a večer zahraje cymbálová muzika Modruša. Vstupné 800 v předprodeji, 900 korun na místě. Více informací na www.bojanovštivinaři.cz. Festival vín Kyjovska se uskuteční v sobotu 13. června v Kyjově na náměstí Hrdinů a v Městském parku. Na návštěvníky čeká 19 vinařství, téměř 200 vzorků vín, folklorní program i bohaté občerstvení. Od tradičních specialit až po moderní gastro. Začátek je v 10 hodin, od 1 odpoledne vystoupí pěvecké sbory, dětské folklorní soubory i cymbálová muzika Hudci z Kyjova. Více informací najdete na webu sklepykyjov.cz. Združení hlohoveckých vinařů vás srdečně zve na tradiční putování po hlohoveckých sklepech, které se uskuteční v sobotu 6. června od 11 hodin. Přijďte ochutnat vína od místních vinařů, poznat kouzlo sklepních uliček a užít si pohodovou atmosféru. Celý den zakončí hudební večer od 19 hodin u kulturního domu www.vinařihlohovec.cz. Spolek VOC Vinice Velké Pavlovice zve všechny milovníky vína i krásné krajiny na putování vinicemi za víny nejen VOC. V sobotu 6. června od 10 do 16 hodin vás čeká putování mezi vinohrady s ochutnávkou vín. Start je nad Šlechtitelkou, cíl pod rozhlednou Slunečná, kde den zakončí příjemná beseda u cymbálu. Více informací na webu VOC Velké Pavlovice. Přijďte v sobotu 6.6. ochutnat vína bezmála 30 vinařských firem do Čejkovic. Připraven je bohatý kulturní program, food trucky a dětský koutek. Sobotní čejkovické slavnosti vína v prostorách zámecké zahrady nabídnou kromě vína i cymbálovou muziku Neoveská, mužský sbor Révokas a večer zahraje kapela Nejvyšší čas. Více na www.vinoschejkovic.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, kde vám po celý den hrajeme jenom ty nejlepší hity pro dobrou náladu. Budeme v tom samozřejmě pokračovat i po 11. hodině, která se neúprosně blíží, a to díky Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Ze škatulky se slovenskou muzikou vytáhneme kapelu Desmod a song Vyrobená prémia. A do éteru se nám chystá taky Alex Warren, Fever Dream. Na značkách je připraven i Petr Indra, který nachystal další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. Mimo jiné tak už za okamžik přinese informace o tom, že Břeclav přesune zastávky na ulici Jana Palacha a náměstí Tomáše Garrigua Masaryka.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat může

0: Strakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Ahoj, děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: Jsi zkušený elektrikář nebo instalatér? Láká tě změna a chceš předávat své řemeslo dál? Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nové učitele odborného výcviku i s možností zkráceného úvazku. K nástupu od září vám stačí střední škola ve vašem oboru. Že nemáte pedagogické vzdělání? Nevadí. Pedagogické minimum vám pomůžeme doplnit. Hledáte stabilitu a novou kariérní výzvu? Volejte 774 405 610. Více informací na sspkyjov.cz.
7: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka. Zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana, Zlučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června. Velké Bílovice, Křástelka.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
9: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90. A květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Zhruba půl minuty nám chybí do 11. hodiny. Díky moc, že zůstáváte s Rádiem Jih.
14: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Břeclav přesune zastávky na ulici Jana Palacha a náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a Brno promění náměstí Míru v Masarykově čtvrti. Od pondělí 8. června začne v Břeclavi přibližně měsíc trvající oprava autobusových zastávek na ulici Jana Palacha a na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Zastávka Jana Palacha ve směru do centra bude po dobu prací zrušená a autobusy ji nahradí zastávkami na autobusovém nádraží. Zastávka náměstí Tomáše Garrigua Masaryka u kostela ve směru do Poštorné se dočasně přesune na parkoviště před budovu městského úřadu. Město žádá řidiče, aby v prostoru náhradní zastávky neparkovali a respektovali zákaz zastavení. Omezení potrvá zhruba jeden měsíc. Brno chystá rozsáhlou přestavbu náměstí Míru v Masarykově čtvrti za téměř 770 milionů korun. Cílem je vytvořit z dnešního nepřehledného dopravního prostoru nové centrum pro setkávání obyvatel. Ze středu náměstí zmizí prodejna Brněnka i bar Rio a vznikne otevřený veřejný prostor. Součástí projektu budou také dva nové polyfunkční domy s obchody, službami a byty, což část místních obyvatel kritizuje. Po schválení investičního záměru nyní město čeká projektování, povolovací proces a výběr staveb. Firmy.
15: Rádio Jih. Počasí.
13: Pro jižní a jihovýchodní Moravu dnes meteorologové hlásí převážně zataženo nebo oblačno, postupně se k tomu přidá déšť a přehánky, výjimečně i bouřky. Srážek stejně jako oblačnosti má ale později odpoledne a k večeru ubývat. V Jihomoravském i Zlínském kraji poté platí, že teploměry se nám vyšplhají na maximálně 19 stupňů Celsia. No a jak je to aktuálně? 17 stupňů hlásí Bořetice, 18 měří Boršice, Prušánky a Veselí nad Moravou.
15: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
17: Rádio Jih. Doprava.
13: Zdravíme všechny z vás, kdo jste v tuto chvíli na cestách. Komplikace máme hlášeny na Brněnsku, konkrétně mezi Telnicí a Moutnicemi u odbočky na Měnín. Tady se srazily dva osobáky, na místě jsou záchranné složky a policie, počítejte s jistým omezením provozu. A přímo v Brně v křižovatce ulic Mrhautova a Jugoslávská blokuje provoz odstavená motorka. Na místě je policie a očekávejte velmi silný provoz. Ať už máte takhle ve středu 3. června namířeno kamkoliv, díky, že i na svých cestách posloucháte Rádio Jih.
17: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jich také skoro 10 minut po 11. hodině, kdy našim frekvencím vládne song Love Me Again od nikoho jiného než Johna Newmana. Jakože se Vojta Ošlejšek jmenuju, slibuju, že za moment si poslechneme taky kapelu Desmod a nebo Jameliu a poté dojde řeč na chlápka z Hodonínska, který prodával dřevo. Jenomže jak si zapomněl, že to dřevo mu nepatří. Více si o tomto vykutáleném případu povíme na frekvencích Rádia Jich za chviličku, tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Do středečního oběda zbývá už jenom necelá hodinka. Na rádiu jich úřaduje Jamélia. No a v lesích na Zlínsku tam zase úřadoval jeden podvodníček. Policisté na Zlínsku obvinili 53letého muže z Hodonínska, který podle nich prodával dřevo, kterému vůbec nepatřilo. Stačilo pořídit fotografie uskladněné kulatiny, vydávat ji za svou vlastní a nabízet zájemcům ze zahraničí. Podle kriminalistů takhle borec prodal dřevo minimálně ve dvou případech a inkasoval za něj jak jinak než v hotovosti. V jednom případě si kupující dřevo skutečně odvezl, ve druhém už ale zasáhl skutečný majitel, který náhodou přistihl řidiče při nakládce a zjistil, že mu něco úplně nevychází. Vyšetřovatelé vyčíslili škodu na téměř 160 tisíc korun a tento muž podle nich navíc není žádným nováčkem, v trestním rejstříku má už 10 záznamů, a to konkrétně za majetkovou trestnou činnost, tím pádem mu aktuálně hrozí až 5 let vězení. Já bych se s ním vůbec nepáral, hold, kdo chce kam, pomozme mu tam. Třeba takový Alex Warren chce do éteru Rádia Jih, tak mu nebudu nijak bránit.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Za doprovodu songu I Love Rock and Roll odpočítáváme poslední desítky minut do oběda. No a aby nám to lépe uteklo, k tomu máme na jihu za prvé skvělou muziku a za druhé aktuality z našich končin. Dáme si Krištofy, Eda Sheerana a BB Rexu, no a hned po nich vyrazíme za maskotem nové brněnské sportovní haly. Už dlouho se ví, že maskotem bude dráček, ale teď už známe také jeho jméno. Kterou variantu pro něj fanoušci vybrali, to vám už za chvíli prozradím na frekvencích Rádia Jih.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštarna.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: Jump Street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Kia Sportage. Agrotech představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105.

0: Na rádiu jich si každý den hrajeme jenom tu nejlepší muziku. Důkazem toho teď aktuálně budíš BB Rexa s hitovkou New Religion. No a k tomu pro vás navíc stíháme mapovat, co nového se děje na jižní a jihovýchodní Moravě. Nová multifunkční aréna v Brně se postupně připravuje na svůj provoz a teď získala další důležitý detail vlastního maskota. Takhle, ono už se dlouho dopředu vědělo, že maskotem bude dráček, otázkou ale zůstávalo, jak se bude jmenovat. No a jméno to v anketě vybírali samotní fanoušci. Hlasování bylo podle organizátorů napínavé až do poslední chvíle, no a nakonec přede všemi návrhy zvítězilo jméno Timmy, které získalo 43% hlasů. Dráček Timmy tak bude novou tváří brněnské arény, kde se na něj mohou těšit děti i dospělí, fanoušci i faninky. Nejenom do Brna, na naší frekvenci 105,1 FM z jiho zdravíme a přejeme hezkou středu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: And I'll write your name.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: středeční poledne se nezadržitelně blíží a to znamená za prvé oběd, za druhé další várku té nejlepší muziky. Na rádiu jich se proto na startu další hodinky bude podávat kapela Coldplay Viva La Vida. Na playlistu vyhlížíme taky Shakiru s peckou Zoo. A třetí červnový den nám okoření kapela Mirai, tentokrát se songem Chci tančit. Víme také o všem důležitém, co se děje v našich končinách. Petr Indra proto přidá další středeční jihomoravské zprávy Rádia Jih. Poví nám všechny podrobnosti také o tom, že Brno znovu řeší uzavření průchodu u Janáčkova divadla.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete

0: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
1: Nepoznávám své známé v dálce.
0: Vidím to na žejdla.
2: Při čtení se mi mlží písmena.
0: Vidím to na žejdla.
3: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
0: Vidím to na žejdla.
4: Při řízení mám neostrý pohled.
0: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
5: Motohobby Kyjov. Místo, kde se vaše motorkářské a zahrádkářské sny stávají skutečností. V Motohobby Kyjov na Svatoborské ulici pro vás máme skútry, motocykly s veškerými doplňky a náhradními díly. A k tomu zahradní a lesní techniku značek Husqvarna a Alco za nejlepší ceny. Motohobby Kyjov. Vše, co potřebujete pro svou zahradu, zábavu nebo dopravu. Máme i e-shop www.motohobby.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
14: Taky minutu a půl po 12. hodině ladíte Rádio Jih, moc krát za to díky.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Mikulov sbírá názory lidí do pocitové mapy města a Brno znovu řeší uzavření průchodu u Janáčkova divadla. Mikulov vyzývá obyvatele, aby se zapojili do tvorby nové pocitové mapy a označili místa, kde se cítí dobře nebo naopak vidí prostor pro zlepšení. Lidé mohou až do 11. července online přidávat podněty týkající se bezpečnosti, zeleně, odpočinkových míst nebo zanedbaných lokalit. Radnice chce získané informace využít při plánování úprav veřejných prostranství a dalších rozvojových projektů. Výsledná mapa bude po vyhodnocení zveřejněna na podzim letošního roku. Využívaný průchod z Běhounské ulice do parku Danuše Muzikářové v centru Brna může být v noci znovu uzavíraný. Moravská galerie a katastrální úřad totiž tvrdí, že se v místě opakovaně objevuje vandalismus a poškozování historické budovy. Městská část Brno Střed s omezením nesouhlasí, protože průchod slouží jako důležitá zkratka pro obyvatele i návštěvníky centra. Magistrát zrušil původní zamítavé rozhodnutí kvůli procesním nedostatkům a věc vrátil k novému projednání. O budoucnosti průchodu tak úředníci rozhodnou znovu.
16: Radio Jih. Počasí.
14: Ve druhé části dnešního dne platí pro jižní a jihovýchodní Moravu stále zataženo nebo oblačno. Postupně se k tomu občas mohou přidávat přehánky, výjimečně také bouřky. Později, a to zejména k večeru, má ale srážek i oblačnosti zase ubývat. Nejvyšší teploty ty dnes v jihomoravském i zlínském kraji vystoupají na 19 stupňů Celsia. A jak se tak dívám, tak teď aktuálně 16 stupňů hlásí Brno, 17 Rajhrad, 18 Němčičky a 19 Kněždub.
18: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
16: Rádio Jih. Doprava.
14: Hezké odpoledne přejeme i za volanty. Opatrní buďte v Brně v Chironově ulici směrem na Starý Lískovec. Tady se střetly dva osobáky, doprava zpomaluje v obou směrech, tak na to myslete. A ať už máte namířeno kamkoliv takhle při středě, mějte si jen šťastnou cestu.

0: Viva la vida v podání kapely Coldplay. I takové pecky umíme vytáhnout do éteru rádia jich ve středu odpoledne. Teď už ale míříme za aktualitou, která potěší všechny návštěvníky kančí obory u Břeclavi. Pokud si při výletu do břeclavské kančí obory pravidelně doplňujete vodu z místního pítka, máme pro vás dobrou zprávu. Město zvýšilo průtok vody, takže teď si láhev na kolo nebo petku naplníte o dost rychleji než na začátku sezóny. Mimochodem ten důvod, proč pítko neteče naplno, jak by mohlo, je prostý. V minulosti někteří lidé odebírali opravdu velké množství vody, dokonce i do nádrží o objemu kolem 1000 litrů. Proto je hold průtok dlouhodobě omezený. Čerstvá pitná voda každopádně zůstává i nadále zdarma pro všechny návštěvníky, platí ale jednoduché pravidlo. Jeden odběr maximálně do 2 nádob o objemu do 5 litrů. Tak ať zbyde na každého.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní.

život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Pomalu a velmi nenápadně začíná nejdůležitější proces ve vinici, a to je kvetení révy. Tento proces je velmi citlivý na počasí, zejména na teploty a na vlhkost. Začíná vytvoření květenství, kde se malá zelená poupátka postupně rozvinou do drobných květů. Tyto květy jsou nenápadné a bez okrasných korunních lístků, což je odlišuje od mnoha jiných kvetoucích rostlin. Hlavními částmi květů jsou pestík a tyčinky, které se podílejí na opylování. No a protože réva vinná většinou je samoopylová rostlina, je pro ní ideální suší a teplejší počasí, které napomáhá správnému opylení. Deštivé nebo větrné počasí může narušit tento proces, což může vést ke snížení počtu úspěšně oplodněných květů a následně menší úrodě. Takže věřme, že právě takové počasí u nás již nehrozí. Ideální teploty pro kvetení se pohybují v rozmezí 20 až 25 stupňů Celsia. Při teplotách pod 15 nebo nad 30 stupňů se kvetení může zpomalit nebo jí zcela zastavit. Ošetření proti škůdcům nebo chorobám tak musí vinař provést před květem. Jakmile jsou květy opyleny, začínají se vytvářet plody, tedy hrozny. Ty pak během léta zrají a nabírají na obsahu cukru, který je pro produkci vína esenciální. V době kvetení se také nachází první náznaky toho, jaká bude letošní úroda. Pokud podmínky nejsou ideální, mohou se vinaři předem obávat nižší kvantity nebo kvality sklizně, což má dopad na celou sezónu, jak jsme to mockrát zažili v minulých letech. I proto vinaři v období kvetení jen neradi vstupují s technikou do vinic a neprobírají ani zelené práce. To všechno může proces opylení ohrozit. No a jaké tlaky nás právě v tomto období ve vinicích čekají? Podle monitorovacích zpráv právě deště a větry, které mohou způsobit komplikace. No a také vedra. Největší nebezpečí révy hrozí odpadlí, kterému vyhovují vysoké teploty se střídajímící se dliáky. Plíseň je právě díky větrům zatím ve stádiu slabý tlak, stejně jako nebezpečí od obalečů. Od válčivců a vlnovníků hrozí střední nebezpečí. Bohužel, pokud vinař zjistí rozšíření některé z těchto chorob nebo silné napadení škůdcem, musí do vinohradu i pro dobu kvetení. Daň za horší květ bude jistě menší než zničení budoucí úrody plísní nebo škůdcem. Pokud najdete v tuto dobu nějaký problém v růstu, barvě listů, jejich tvaru nebo jakýkoliv jiný problém s růstem révy, doporučuji, zastavte se u nás v vinařském domě. Naši enologové si stále doplňují nejnovější znalosti a rádi vám ze vším poradí a doporučí vhodný přípravek právě pro vaši viniční trať. No a na závěr něco osobního. Přeji všem, kdo mají v tomto období narozeniny nebo svátek, všechno nejlepší a přeji jim trpělivost s lidmi okolo sebe. No a protože moje paní má významné narozeniny, tak největší trpělivost hlavně jí se mnou. Tak na zdraví. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

frekvence, rádia jich jsou domovem jenom těch nejlepších hitů pro dobrou náladu a proto teď našim uším dopřáváme plamen z dílny Kateřiny Marie Tiché. Dnešek si za malý moment zpestříme taky songem Glide, In Your Eyes nebo My Way od Calvina Harrise a zároveň i jednou, no, neúplně pozitivní zprávou z Brna. V našem krajském městě totiž řádí vandal nebo vandalové, kteří poničili už skoro 15 aut. Celou situaci na jihu rozebereme za několik málo okamžiků, tak zůstaňte s námi. Posluch.

0: Te po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
1: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na drautomobiles.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Harley a zmeme vás na Ferby Fest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gay Crasher, Zoči Voči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Stupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferby Festu.
0: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
4: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám

0: Odpolední vysílání Rádia Jih je v plném proudu na playlistu Calvin Harris, který nás zavedl do brněnských ulic. Pokud parkujete auto v Brně na ulici, možná byste v těchto dnech měli na svého plechového miláčka dávat větší pozor než obvykle. Policisté totiž řeší sérii vandalských útoků na zaparkovaná vozidla. Nejvíce případů zaznamenali na Vinohradech a v Chrlicích, další oznámení ale přišla třeba také ze Židenic. Vandalové po sobě zanechali opravdu pestrou stopu. Někde rozbitá skla, jinde propíchané pneumatiky, poškozené blatníky nebo ulomená a dokonce ukopaná zpětná zrcátka. Policie zatím eviduje nejméně 14 poškozených vozidel na dvou různých místech, strážníci ale při kontrolách narazili na další poškozená auta v několika jiných ulicích. Jak vysoká bude celková škoda, zatím není jasné, jisté je ale to, že si pachatelé často vybírali novější vozy. Tím pádem policisté teď prověřují všechna svědectví i možné kamerové záznamy. No já doufám, že se jim ty neúplně inteligentní jedince, řekněme, podaří chytit dřív, než napáchají další škody.
1: Bojanovští vinaři vás zvou v sobotu 6. června od 10 hodin na tradiční akci Bojanovské otevřené sklepy. Těšit se můžete na den plný skvělého vína, příjemné muziky i klidné letní pohody mezi sklepy. Odpoledne bude atmosféru zpříjemňovat pochůzková kapela a večer zahraje cymbálová muzika Modruša. Vstupné 800 v předprodeji, 900 korun na místě. Více informací na www.bojanovštivinaři.cz. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra PFAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Združení hlohoveckých vinařů vás srdečně zve na tradiční putování po hlohoveckých sklepech, které se uskuteční v sobotu 6. června od 11 hodin. Přijďte ochutnat vína od místních vinařů, poznat kouzlo sklepních uliček a užít si pohodovou atmosféru. Celý den zakončí hudební večer od 19 hodin u kulturního domu www.vinařihlohovec.cz. V sobotu 6. června se za kulturním domem v Moravanech uskuteční koláčkové zpívání. Začátek je v 14:30 odpoledne. Vystoupí Moravianky a Pany High z Moravan, Old Stars Břeclav, ženský sbor Charvatčané, Tetičky z Dolněnčí a Švekruše z Brna. Připravena bude ochutnávka vín místních vinařů i dobrot od místních a přespolních hospodyněk. Programem provází Jiří Kokmotos. Přijďte v sobotu 6. 6. ochutnat vína bezmála 30 vinařských firem do Čejkovic. Připraven je bohatý kulturní program, food trucky a dětský koutek. Sobotní čejkovické slavnosti vína v prostorách zámecké zahrady nabídnou kromě vína i cymbálovou muziku Neoveská, mužský sbor Révokas a večer zahraje kapela Nejvyšší čas. Více na www.vinoschejkovic.cz. Muzejní spolek v Lužicích zve všechny malé i velké na odpoledne plné rytmu, hudby a společné energie. V sobotu 6. června od 14 do 17 hodin se na starém kvartíru uskuteční akce bubnování, která proběhne v rámci víkendu památkových domků. Přijďte si společně zabubnovat, bubny budou k zapůjčení přímo na místě. Součástí programu bude také vystoupení dětského zborečku pod vedením paní učitelky Havránkové.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Na vlnách Rádia Jich se pohupujeme za doprovodu Naked a Pecky Glide. Každopádně pohledem na časomíru zjistíme, že se nám blíží 13. hodina a s ní samozřejmě další várka té nejlepší muziky. Po 13. nás svou návštěvou postí Savage Garden, To the Moon and Back. Přidají se Bruno Mars, I Just Might. A aby toho nebylo málo, své hudební umění nám každou vteřinou předvede Poetika. Zpravodajskou notu dodá Petr Indra, který má připraveno další vydání jihomoravských zpráv Rádia Jih. Tentokrát se v nich dozvíte také o tom, že Brno promění náměstí míru v Masarykově čtvrti. Rozhodně si počkejte na podrobnosti.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

0: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
1: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
3: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla. Yeah.

0: nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
1: Když nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Hledáte program pro děti na léto?
3: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
2: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
6: Jsou 2 minuty po 13. hodině, díky, že posloucháte Rádio Jih.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Břeclav přesune zastávky na ulici Jana Palacha a náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a Brno promění náměstí Míru v Masarykově čtvrti. Od pondělí 8. června začne v Břeclavi přibližně měsíc trvající oprava autobusových zastávek na ulici Jana Palacha a na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Zastávka Jana Palacha ve směru do centra bude po dobu prací zrušená a autobusy ji nahradí zastávkami na autobusovém nádraží. Zastávka náměstí Tomáše Garrigua Masaryka u kostela ve směru do Poštorné se dočasně přesune na parkoviště před budovu městského úřadu. Město žádá řidiče, aby v prostoru náhradní zastávky neparkovali a respektovali zákaz zastavení. Omezení potrvá zhruba 1 měsíc. Brno chystá rozsáhlou přestavbu náměstí Míru v Masarykově čtvrti za téměř 770 milionů korun. Cílem je vytvořit z dnešního nepřehledného dopravního prostoru nové centrum pro setkávání obyvatel. Ze středu náměstí zmizí prodejna Brněnka i bar Rio a vznikne otevřený veřejný prostor. Součástí projektu budou také 2 nové polyfunkční domy s obchody, službami a byty, což část místních obyvatel kritizuje. Po schválení investičního záměru nyní město čeká projektování, povolovací proces a výběr staveb. Firmy.
8: Rádio Jih. Počasí.
6: Obloha nad jižní a jihovýchodní Moravou je zase uplakaná a ještě nějakou dobu uplakaná bude. Zataženo nebo oblačno, k tomu přehánky či déšť, ty na našem území mají postupně ustávat až v pozdním odpoledni a s příchodem večera. Meteorologové nakonec tvrdí, že v Jihomoravském kraji se maxima vyhoupnou na 20, ve Zlínském kraji klidně i na 21 stupňů Celsia. No a právě teď v Sokolnici a Moravském Žižkově měříte 16 stupňů, 17 ve Zlíně, 18 v Terezíně.
10: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
8: Rádio Jih. Doprava.
6: Co se týče dopravního hlášení, na dálnici D1 na 193. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané vozidlo, tak nohu z plynu. A opět dálnice D1, tentokrát 191. kilometr ve směru na Brno. Tady prosím vás, na silnici leží upínací popruh, tak do něj nevěďte. Šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky moc, že i ve středu 3. června posloucháte naše vysílání, a to ať už skrze klasické frekvence nebo přes tu online verzi. Na Břeclavském zámku se možná brzy otevře prostor, který je už několik let zavřený. Bývalá vinotéka ve sklepení má dostat nové využití a město s ní má velice zajímavé plány. Jaké přesně, to si na jihu řekneme za malou chviličku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Do éteru Rádia Jih zavítal taky Dermot Kennedy s peckou Kiss Me a my teď pro změnu jdeme na návštěvu do Břeclavy. Na břeclavském zámku by se po letech mohl znovu probudit prostor bývalé vinotéky. Ta zůstala zavřená od covidového období, teď se ale vrací pod správu města, které pro ni hledá nové využití. Návrat klasické vinotéky se zatím nechystá, sklepení by však mělo sloužit pro kulturní akce, menší koncertíky, setkávání lidí a nebo třeba pro takový komornější program během větších městských slavností. Město navíc získá zpět i sociální zázemí pro návštěvníky a do budoucna nevylučuje ani vznik expozice zaměřené na vinařství. No tak to vypadá, že vedle zámecké věže dostane další část břeclavského zámku nový život. A to je takhle při středě moc hezká zpráva.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Fakticky více jak polovina pracovního týdne už je za námi, víkend je na dohled a já pro vás na jihu mám tip na to, jak ho strávit hezky na čerstvém vzduchu a zábavně s celou rodinou. Na Salaši Travičná ve Tvarožné Lhotě se v sobotu i v neděli od 10 ráno do 5 odpoledne uskuteční dětský den. Pro malé návštěvníky bude připravena farmářská stezka s hádankami a sladkou odměnou. Chybět nebude tvořivá dílnička se zvířecí tematikou nebo krmení zvířátek. Zkrátka den plný zábavy, pohody a kontaktu se zvířátky. No a protože po dobrodružství všem pořádně vyhládne, připraveno je i občerstvení. Grilované dobroty, čerstvé domácí palačinky a samozřejmě také něco na pití. Jestli tedy hledáte pohodový rodinný výlet, Salaš Travičná bude o víkendu místem, kde si děti svůj den opravdu užijí a myslím si, že i dospělí. Co si za chvíličku užijeme my tady na jihu? No přece slovo pospátku, se kterým potrápím Vlasťu Macíka, rozhodně si to nenechte ujít. Poslouchej.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a

0: Lady Gaga, Born This Way. Kdybych měl přeložit název téhle skladby, tak je to asi něco ve stylu já jsem se takhle narodil a možná už slyšíte, jak na nás řve tady ten pán jménem Vlastia Macík. Ahoj, Vlastio.
1: Nazdar, já jsem chtěl právě zpívat, víš, protože do
0: no téhle písničky... No to já jsem právě nechtěl, aby zpíval. To nikdo nechce.
1: Tam šlo krásně, prší jen celé je.
0: Jsi si tím naprosto jistý?
1: No jistě.
0: Dobře, já ti to nebudu brát. Každopádně máš pravdu, venku prší. Rosničkové okénko máme za sebou a tím
1: pojď,
0: pádem se pojď můžeme vrhnout na
1: pojďme
0: slovo
1: na slova,
0: pospátku.
1: No. Pojď.
0: Tak dobře, poslouchej. Íňá vélaz, ikdár haz.
1: To bylo maďarsky, že jo? Takže Íňá...
0: Íňá vélaz.
1: Vélaz z... Íňá vélaz. Vélaz zla...
0: Potřebuješ k tomu konvičku, nebo konev? Íňá vélaz.
1: Ňa, jo, počkej, Íňá. Íňá.
0: Vélaz.
1: Aň, jo, počkej, to bude ani zalévání.
0: Výborně.
1: Ano.
0: Ikdár haz.
1: Ikdár haz zahrát.
0: Výborně, zalévání zahrádky, to si myslím, že dnes nebudeš muset propagovat, protože venku prší jen celé je, kam Vlastíku pojedeme.
1: No.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
3: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Prahodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
7: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Příběh nekončí, 13 hodin 56 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, já jsem Vlastia Mancík, přeju vám krásné středeční odpoledne. A co se týká muziky po 14. bude třeba James Blunt, You Are Beautiful.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

0: Summer of 69. Záchranáři ve Strážnici resuscitovali muže po úrazu na lešení. Také o tom budou další jihomoravské zprávy s Petrem Jindrou, tak si na ně počkejte.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Jsi zkušený elektrikář nebo instalatér? Láká tě změna a chceš předávat své řemeslo dál? Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nové učitele odborného výcviku i s možností zkráceného úvazku. K nástupu od září vám stačí střední škola ve vašem oboru. Že nemáte pedagogické vzdělání? Nevadí. Pedagogické minimum vám pomůžeme doplnit. Hledáte stabilitu a novou kariérní výzvu? Volejte 774 405 610. Více informací na ssp.kyjov.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: Vysílací modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
10: A dost.
11: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
12: Hezké odpoledne, bylo 14 hodin.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
14: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
15: Uherské Hradiště vybuduje stovky nových parkovacích míst a fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně zmodernizovala ortodoncii. Uherské Hradiště chystá řadu opatření, která mají zlepšit parkování ve městě. Ještě letos začne výstavba nových parkovacích ploch na sídlišti Východ, Louky i Štěpnice, kde přibudou stovky míst pro auta. Největší změny čekají sídliště Louky v Jarošově, kde vznikne kolem 260 parkovacích míst. Město zároveň připravuje zavedení rezidentních a abonentních zón, které mají usnadnit parkování místním obyvatelům. Radnice upozorňuje, že problémy s parkováním nelze vyřešit najednou, ale postupně jednotlivými projekty. Ve Strážnici dnes dopoledne zasahovali záchranáři, hasiči, policisté i vrtulník u mladého muže v ohrožení života. Muž utrpěl úraz na lešení ve Vinohradské ulici nedaleko nádraží. Záchranáři ho na místě úspěšně resuscitovali a s obnovenými životními funkcemi převezli na ARO Hodonínské nemocnice. Do zásahu se zapojila i posádka vrtulníku, letecký transport, ale nakonec nebyl potřeba. Policisté nyní zjišťují, jak přesně k události došlo. Ortodontické oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně prošlo kompletní rekonstrukcí a získalo nové špičkové vybavení. Pracoviště pečuje o děti i dospělé a specializuje se také na léčbu pacientů s roštěpy a závažnými vadami obličeje. Nově využívá digitální skenování chrupu, které v některých případech nahrazuje klasické otisky zubů a umožňuje vytvářet přesné 3D modely. Lékaři díky tomu mohou připravovat moderní, téměř neviditelná rovnátka a na dálku sledovat průběh léčby pomocí fotografií a skenů zasílaných pacienty z mobilního telefonu.
14: Rádio Jih, počasí.
12: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty. Na jihu a jihovýchodě Moravy v Břeclavi měříte aktuálně 16 stupňů Celsia, v Dambořicích 17, ve Starém Městě u Uherského Hradiště a v Dolním Němčí potom 18 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo jen malá oblačnost. V průběhu dne by mělo postupně převládat polojasno nebo až oblačno. Později večera v noci se bude přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 22 až 25.
0: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
14: Rádio Jih. Doprava.
12: Zdravíme všechny za volanty, pozor si dávejte v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského v křižovatce s ulicí Solná cesta. Tady nefungují semafory a počítejte se zdržením v kratší koloně. No a na dálnici D1 na 182. kilometru směrem na Prahu stojí na krajnici porouchané osobní auto. Dejte tam pozor. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme linkiny.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme 8,5 minuty po 14. a za chviličku důvod, proč poslouchat Rádio Jih. Protože ve vysílání Rádia Jih soutěžíme o poukaz v hodnotě 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva z prodejny 100 metra ve Vrádišti u Skalice, tak rozhodně držte vlnu, protože taky dnes za nějakou půl hodinku dostanete možnost tipovat v našem vysílání a vyhrát si právě poukaz v hodnotě 10 000 korun. A to si myslím, že už opravdu stojí za to. No a protože je dnes den opakování, dáme si jeden vtip s tímto slovesem a rozhodně budeme gratulovat tentokrát do Zlechova. Tak držte vlnu, všechno uslyšíte za nějakých 6 minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

dnešnímu svátku z Rádia Jich a gratulace letí také tobě, kdo dnes 3. června slavíš narozeniny, stejně jako Lucka Tománková ze Zlechova a nebo královna nejlepších makronek v Česku Jitka Horňáková Švejdíková z Judith Sweetheart.

0: 3.6. je den jízdních kol, den opakování, den repelentů a je také den světový den sajdru. Dnes slaví 40. narozeniny jeden z nejlepších tenistů všech dob, známý svou neuvěřitelnou bojovností a tím, že nikdy nevzdává žádný míček. Právě od něj si dáme moudro pro každý den. Musíš věřit v to, co děláš, abys toho dosáhl. Tento citát je o vnitřním motoru. Když člověk dělá věci s opravdovou vírou a srdcem, práce ho baví a naplňuje. A právě ta vnitřní spokojenost z dobře odvedené práce je ten nejlepší štít proti stresu a nemocen. Pokud věříme své cestě, život je hned veselější. No a když máme ten den opakování, vzpomněl jsem si na jednoho z největších mistrů humoru, Anderas Košíc, který měl jasno v tom, jaká ženská povolání jsou nejlepší pro šťastné manželství. Zdravotní sestra? Ne, ta pořád říká, další prosím, učitelka? Ta zase pořád říká, zopakuj to. A ruku na srdce, s přibývajícím věkem se na to těžko odpovídá. Ale úplně nejlepší je mít za manželku družstevnici. Ta tě pohladí po tváři a řekne, netrap se, drahý, přijde brigádník, udělá to za tebe.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A abych nezapomněl, tak prosím vás, tím oslavencem je Rafael Nadal. Ten by mi teďka vynadal. Kdyby to slyšel na rádiu. 14 hodin 17 minut, Felix Jen právě teď.

Schválně se teďka podívejte z okna, že ta muzika jde krásně k tomu dešti. Opět boží. Bryan Adams, Summer of 69, na frekvencích rádia jich, rádia Jiží Moravy. Máme 14 hodin 27 minut. A zbystřete vy všichni, kteří se chystáte na nějakou rekonstrukci.

0: teď takto dopředu připraví naše studiové číslo 518-345-678, protože jakmile bude hrát s frekvencí rádia jejich tato skladba, tak je jisté, že bude moci typovat celkovou váhu veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti a za to dostane okrasné kameny, pouštní růže od Stonetra.cz a hlavně možnost za správný tip získat hlavní cenu, tedy poukaz v hodnotě 10 000 korun.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštárna.cz.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: Jump Street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
1: Ahoj, děti.
2: Jdeme na Cibuláčik. Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
3: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
2: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
4: Vidíme se na Cibuláčiku.
3: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
5: Když

0: www.klimastyle.cz.
1: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: 578 518 345 678.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
0: Ano, slyšíte správně, ve vysílání Rádia Jih soutěžíme o poukaz v hodnotě 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva z prodejny Stonetra ve Vrádišti u Skalice. Takže v tuhleto chvíli uvolňuji studiovou linku s číslem 518 345 678. Ten, kdo bude první, tak má šanci tipovat. Vyzvání nám to. Halo, halo, kdo pak je na druhé straně?
2: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna.
0: Ahoj Jíťo, tak ty máš zálusk na obklady, dlažbu anebo kamenivo?
2: Obklad od dlažby.
0: Dobrá. Co bude? Nová koupelka bude?
2: Ano, ano, určitě.
0: A manžel to bude dělat?
2: Ne.
0: Ne, ne, ne. Ježiště, chtěla si říct, že samozřejmě je šikovný, že by to zvládl, ale nechceš no. ho prostě takhle moc zaměstnávat, ať si odpočine a necháš to na firmě, že jo?
2: Určitě.
0: Já jsem si to hned myslel. Tak prosím tě, tipni si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kamenina v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Kolik si myslíš? Je to prosím tě v tunách, jo?
2: Ano. 10,5 tuny.
0: Dobře, my si to zaznamenáme. Jenom připomínám, že pokud budeš opravdu hodně blízko, tak v pátek 12. června poslouchej dopolední vysílání, protože po 9. hodině se uskuteční velké finále. A pokud ten tvůj

0: Tip bude mezi těmi 10 nejbližšími a ty uslyšíš svoje jméno a příjmení z našeho rádia, tak rychle budeš zase točit tady tuhletou studiovou linku 518-345-678. Dobrá, takže Jíťo, já mám pro tebe ještě dobrou zprávu, protože máš za to, že jsi se dovolala také cenu, což jsou okrasné kameny pouštní růže od Stonetra.cz. Vypadají fantasticky a já ti poprosím, aby si mi vydržela na telefonní lince, protože si napíšu ještě kontaktní údaje. Zatím zdravíme do Brna, ahoj.
1: Děkuji, taky, naschle.
0: A vy ostatní, tipujte klidně i přes webové stránky www.radiojich.cz anebo zase zítra ve vysílání Rádia Jich.
2: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Bojanovští vinaři vás zvou v sobotu 6. června od 10 hodin na tradiční akci Bojanovské otevřené sklepy. Těšit se můžete na den plný skvělého vína, příjemné muziky i klidné letní pohody mezi sklepy. Odpoledne bude atmosféru zpříjemňovat pochůzková kapela a večer zahraje cymbálová muzika Modruša. Vstupné 800 v předprodeji, 900 korun na místě. Více informací na www.bojanovštivinaři.cz. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra PFAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Největší open-air akce na Kyjovsku Euphoria Party se koná v pátek 19. června v Kyjově. Začátek je v 8 večer v areálu bývalé mlékárny. Čeká vás obrovská stage, špičkový zvuk, světelná show, skvělý bar a 5 DJů. Za mixem to rozbalí DJ Andrew Melk, PM DJs a DJ z Giblo. Přijďte zažít noc, na kterou budete dlouho vzpomínat. Spolek Motobanda Vacenovice vás zve na již 17. ročník Žehnání motorek, které se uskuteční v neděli 7. června od 14 hodin na parkovišti u kostela ve Vacenovicích. Součástí akce je dobročinná sbírka, jejíž výtěžek poputuje na konto tříleté stelinky s tělesným postižením. Více informací o akci na www.motobandavacenovice.cz. Muzejní spolek v Lužicích zve všechny malé i velké na odpoledne plné rytmu, hudby a společné energie. V sobotu 6. června od 14 do 17 hodin se na starém kvartíru uskuteční akce bubnování, která proběhne v rámci víkendu památkových domků. Přijďte si společně zabubnovat, bubny budou k zapůjčení přímo na místě. Součástí programu bude také vystoupení dětského sborečku pod vedením paní učitelky Havránkové.
3: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: informace také o tom, že Uherské Hradiště zakáže vstup psů na hřbitovy. Počkejte si na podrobnosti.
1: Vyhrajte s Rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Hradišti. Tipovat může

0: servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
5: Nepoznávám své známé v dálce.
4: Vidím to na žejdla.
6: Při čtení se mi mlží písmena.
4: Vidím to na žejdla.
7: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
4: Vidím to na žejdla.
8: Při řízení mám neostrý pohled.
4: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
9: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
10: Zoo Hodoníne, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
11: Když nemůžeš.
12: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
13: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
18: Aha.
17: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
18: A co SSB?
17: SSB? Co je SSB?
18: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
17: A to je nějaká nová investice?
18: To je stavební spoření od Buřinky.
17: Aha, a kde se to dá stáhnout?
18: No normálně v Georgii.
19: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
20: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
21: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
22: Děcka, hezké odpoledne, bylo 15 hodin.
23: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
24: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
25: Uherské Hradiště zakáže vstup psů na hřbitovy a Brno opravuje dětské hřiště na obilním trhu. Od 1. července začne v Uherském Hradišti platit zákaz vstupu se psy na všechna pohřebiště. Výjimku budou mít pouze vodící a asistenční psy doprovázející osoby se zdravotním postižením. Radnice změnou reaguje na opakované stížnosti lidí na pohyb psů mezi hroby a neuklizené exkrementy. Podle místostarosty Čestmíra Boudy jsou hřbitovým místem pro tichou vzpomínku a úctu k zesnulým, nikoli v provenčení psů. Dětské hřiště na obilním trhu v Brně je od tohoto týdne uzavřené kvůli rekonstrukci. Práce potrvají do konce srpna. Na hřišti přibudou nové skluzavky, houpačky, pískoviště, lezecká stěna i další herní prvky. Součástí úprav budou také pítka a vodní mlžítka, přičemž opravy vyjdou na více než 8 milionů korun.
24: Rádio Jih.
0: počasí.
22: Ve Vlčnově aktuálně měříte 18 stupňů Celsia, ve Bzenci a v Hodoníně 17 a v Pasohlávkách 16 stupňů Celsia. Jak bude zítra, jasno nebo jen malá oblačnost? V průběhu dne by mělo postupně převládat polojasno nebo až oblačno, později večer a v noci bude přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 22 až 25.
1: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.
22: Pojďme se podívat na silnice. Na silnici z Mikulova na Lednici u Mušlovského dolního rybníka havroval motorkář, počítejte s omezením. A na trase Třebíč Brno na průtahu zastávky se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Zdržení tady nárazové, tak si počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

0: slavné klacíky. Ano, za jeho pomoci se totiž jeden mladík dostane do vězení. Nevěříte? Tak držte vlnu na jihu. Po dalších dvou hitech pro dobrou náladu uslyšíte víc, konkrétně po Marku Ztraceném a jeho skladbě To se mi líbí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, díky za to, že posloucháte, a pojďme se podívat na ten kouzelný klacík. Kuriozní krádež totiž řešili brněnští strážníci v Koblížné ulici. Mladý muž tam v noci na neděli pomocí klacíku vytáhl z automatu na konopné výrobky balíček bez zaplacení. Jeho počínání zachytil pracovník dohledového centra a na místo vyslal hlídku. Když podezřelý spatřil strážníky, utekl. Jeho známého ale hlídka zastavila. Případ s podezřením na spáchání trestného činu převzala policie České republiky. My do Brna, kde nás posloucháte na 105.1 FM, zdravíme a věříme, že takových případů a takových zpráv bude méně a méně. Teď už vám posíláme korunu The Rhythm of the Night, nebo taky bude slibovaný Cyril a Stablinin.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. This is the

0: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl se

pokud si chcete zacvičit, naučit se základy první pomoci nebo zabavit děti tvořením, tak pro vás budeme mít tip na sobotní večer plný zážitků pod širým nebem. Tak rozhodně vydržte a poslouchejte taky po dalších třech hitech pro dobrou náladu Rádio Jich.

torty, hroznová želé, vinou stejkovou omáčku nebo vinou kosmetiku. Všechny tyto poklady najdete na www.slováckámoštárna.cz, tak se tam mrkněte a rozhodně poslouchejte také po 16. hodině tajemný jich, protože to budete mít možnost nakoupit za 500 korun právě tady na tomhletom e-shopu a nedáte za to ani korunu.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
3: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.muždánice.cz v sekci Aktuality.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
6: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
7: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na drautomobiles.cz.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy, Becky G, Shower, za chvíli Krištof na viděnou. No a pokud ještě nemáte program na sobotní podvečer, vyrazte do skanzenu Rochus na akci Rochus pod hvězdami. Kromě putování a zajímavých příběhů si budete moci zacvičit se Sokolkou, vyzkoušet si základy první pomoci s Červeným křížem nebo zapojit děti do tvořivé dílničky. Ty si tam vyrobí třeba vlastní piškvorky na cesty nebo praktický výletníček do kapsy. Rochus pod hvězdami začíná v sobotu 6. června v 6 hodin večer ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti v Mařeticích. Tak si přijďte užít příjemný podvečer plný zábavy, poznávání i odpočinku. My do Uherského Hradiště, tam, kde nás ladíte na 969 FM, posíláme další hity pro dobrou náladu. Budou Krištof a taky Roxette.
1: Rádio Jich.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: CZ ze Strážovic, ale ještě mezi tím přijdou na řadu další honavské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně zmodernizovala ortodonci. Počkejte si na podrobnosti.
1: Vyhrajte s Rádiem Jich a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

0: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie Hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Motohobby Kyjov. Místo, kde se vaše motorkářské a zahrádkářské sny stávají skutečností. V Motohobby Kyjov na Svatoborské ulici pro vás máme skútry, motocykly s veškerými doplňky a náhradními díly. A k tomu zahradní a lesní techniku značek Husqvarna a Alco za nejlepší ceny. Motohobby Kyjov. Vše, co potřebujete pro svou zahradu, zábavu nebo dopravu. Máme i e-shop www.motohobby.cz.
5: Ferby Fest 2026. Velké Bílovice, Křástelka, zahraje Tublatanka, Harley, Alkohol, Civilní obrana, Zlučivoči, Gatecrasher. To je Ferby Fest 2026. 27. června, Velké Bílovice, Křástelka.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: 15 hodin, 58 minut, necelé 2 minuty a bude 16 hodin.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Uherské Hradiště vybuduje stovky nových parkovacích míst a fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně zmodernizovala ortodoncii. Uherské Hradiště chystá řadu opatření, která mají zlepšit parkování ve městě. Ještě letos začne výstavba nových parkovacích ploch na sídlišti Východ, Louky i Štěpnice, kde přibudou stovky míst pro auta. Největší změny čekají sídliště Louky v Jarošově, kde vznikne kolem 260 parkovacích míst. Město zároveň připravuje zavedení rezidentních a abonentních zón, které mají usnadnit parkování místním obyvatelům. Radnice upozorňuje, že problémy s parkováním nelze vyřešit najednou, ale postupně jednotlivými projekty. Ve Strážnici dnes dopoledne zasahovali záchranáři, hasiči, policisté i vrtulník u mladého muže v ohrožení života. Muž utrpěl úraz na lešení ve Vinohradské ulici nedaleko nádraží. Záchranáři ho na místě úspěšně resuscitovali a s obnovenými životními funkcemi převezli na ARO Hodonínské nemocnice. Do zásahu se zapojila i posádka vrtulníku, letecký transport ale nakonec nebyl potřeba. Policisté nyní zjišťují, jak přesně k události došlo. Ortodontické oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně prošlo kompletní rekonstrukcí a získalo nové špičkové vybavení. vybavení. Pracoviště pečuje o děti i dospělé a specializuje se také na léčbu pacientů s roštěpy a závažnými vadami obličeje. Nově využívá digitální skenování chrupu, které v některých případech nahrazuje klasické otisky zubů a umožňuje vytvářet přesné 3D modely. Lékaři díky tomu mohou připravovat moderní, téměř neviditelná rovnátka a na dálku sledovat průběh léčby pomocí fotografií a skenů zasílaných pacienty z mobilního telefonu.
1: Rádio Jih. Počasí.
8: Ve Valticích, ve Zlíně a ve Tvarožné Lhotě aktuálně měříte 16 stupňů Celsia a v Uherském Hradišti potom 17. Jak bude zítra? Má být jasno nebo jen malá oblačnost. V průběhu dne by mělo postupně převládat polojasno nebo až oblačno. Později večer a v noci bude přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celsia a ve Zlínském kraji 22 až 25.
1: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi. Rádio Jih. Doprava.
8: Pojďme se podívat také na silnice. Připomínám, že na silnici z Mikulova na Lednici u Mušlovského Dolního Rybníka se dořešuje havárka motorkáře. Na trase z Uherského Hradiště směrem na Veselý nad Moravou u Kunovic stojí na vozovce porouchané auto. A mám tady ještě jednu informaci, a to je ta, že na trase na Brněnsku, v Jiříkovicích bourala dvě osobní auta. Provoz je tady částečně omezený. Tak s tím počítejte, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. A jdeme na to, pokud máte zálusk na poukaz v hodnotě 500 korun, se kterým nakoupíte na e-shopu Slovácká moštárna CZ ze Strážovic, tak se můžete těšit na výrobky od Magdalény Válkové, která vyrábí vinné mošty, hroznová želé, vinnou stejkovou omáčku nebo vinnou kosmetiku. Všechny tyto poklady najdete na www.slováckámoštárna.cz a pokud tam chcete nakupovat právě s touhletou 500, rozhodně se zapojte do dnešního tajemného jihu. V něm pátráme po skalním útvaru, který najdeme ve chřibech a je oblíbeným výletním i fotografickým cílem. Jedná se o pískovcovou skálu vysokou 6 metrů, na jejíž vrchol se dostaneme po vytesaných schůdcích. Od roku 1972 na něm stojí železný kříž. Jak se tento oblíbený výletní cíl jmenuje? Víte to? Pokud ano, tak hned teď pošlete svou odpověď SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889 606 703 889, protože se dostanete do hry o poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Slovácká moštárna CZ ze Strážovic. Tak ještě jednou, dneska pátráme po skalním útvaru, který najdeme ve chřibech a je oblíbeným výletnickým i fotografickým cílem. Jedná se o pískovcovou skálu vysokou 6 metrů a od roku 1972 na ní stojí železný kříž. Držím vám pěsti.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: Save Me Love. Líbí sa mi to.
1: Je to dobrý, je to dobrý. Tak a pozor, poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Slovácká muštárna CZ ze Strážovic. Tak ten vám nabízíme v dnešním tajemném jihu. Stačí se dostat do hry, správně odpovědět a potom mít štěstí, že se na vás usměje opravdu to štěstíčko a získáte tenhle ten poukaz. Tak dobře, poslouchejte. Dneska společně v tajemném jihu pátráme po skalním útvaru, který najdeme ve Chřibech a je oblíbeným výletním i fotografickým cílem. Jedná se o pískovcovou skálu vysokou 6 metrů, na jejíž vrchol se dostaneme po vytesaných schůdcích. Od roku 1972 na něm stojí železný kříž, tak my se ptáme, jak se tento oblíbený výletní cíl jmenuje. Odpovědi pošlete nejlépe hned, protože už za chviličku půjdeme do finále. Na číslo 606 703 889 SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp, protože, jak jsem říkal, ve hře je poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Slovácká moštárna CZ, kde Magdalena Válková vyrábí vinné mošty, hroznová želé, vinou stejkovou omáčku nebo vinou kosmetiku. Všechny tyto poklady najdete na www.slováckámoštárna.cz, tak se tam rozhodně podívejte a hlavně odpovězte SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na dnešní soutěžní otázku, kdy pátráme po skalním útvaru, který najdeme ve Chřibech, je oblíbeným výletním i fotografickým cílem. Jedná se o pískovcovou skálu vysokou 6 metrů a od roku 1972 na ní stojí železný kříž. 606 703 889 tady posíláte své odpovědi SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp.
2: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio.

0: hroznová žele, vinou stejkovou omáčku nebo vinou kosmetiku. No a ptali jsme se vás a pátrali jsme potom po názvu útvaru, skalního útvaru, který najdeme ve chřibech a je oblíbeným výletním i fotografickým cílem. Jedná se o pískovcovou skálu vysokou 6 metrů a od roku 1972 na ní stojí železný kříž. Radek na telefonní lince, přeju krásný den, ahoj.
1: Ahoj, tady je Radek Čermák.
0: Nazdar, Ráďo, tak prosím tě, kam jsme se teďka dovolali, kde teďka jsi?
1: Ve Veselí nad Moravou.
0: Jsi ve Veselí nad Moravou, dobrá, tak můžeš jako jezdit, nebo máš zákaz opouštět okres, nebo město?
1: ne, zrovna v práci na nákupu.
0: Jo, takhle, dobrá. Tak prosím tě, tak jaká je správná odpověď?
1: Správná odpověď je podle mě kazatelná.
0: Ano, je to kazatelná, to jsme chtěli číst ve vašich odpovědích. Tak Radku, pro tebe, jak už jsem říkal, poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Slovácká moštárna CZ. Sáhneš po čem? Povinné moštu, hroznovém žele, vinné stejkové omáčce nebo povinné kosmetice?
1: No to se ještě uvidí, to uvidí.
0: Budeš vybírat. Výběr. Jasně. Dobrá, zdravím do Veselí, přejem hezký den, měj se, čau.
1: Jo, děkuju, čau, čau.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, zítra pokračujeme opět po 16. hodině.
2: Tajemný, tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

kafíčko nebo svačinku, nebo i doma jste zvyklí, že takhle o půl páté něco dobrého na zoubek, tak rozhodně je nejvyšší čas, abyste to provedli. No a co nás čeká dál po dalších třech hitech?

0: připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
1: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku. Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
2: Jsi zkušený elektrikář nebo instalatér? Láká tě změna a chceš předávat své řemeslo dál? Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nové učitele odborného výcviku i s možností zkráceného úvazku. K nástupu od září vám stačí střední škola ve vašem oboru. Že nemáte pedagogické vzdělání? Nevadí. Pedagogické minimum vám pomůžeme doplnit. Hledáte stabilitu a novou kariérní výzvu? Volejte 774 405 610. Více informací na sspkyjov.cz.

0: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

16 hodin 44 minut, to je aktuální čas. Díky za to, že posloucháte Rádio Jih. No a v tuhle tu chvíli už se pojďme podívat na to, o čem jsme před malou chvíli tak maličko mluvili. Ještě ne

0: návrh a teď už to bude skutečnost. Pamatujete si na Adama Bernaua, malého génia ze seriálu Návštěvníci? Právě v Brně Žabovřeskách stál dům rodiny Bernauových a v pátek 12. června tam od 5 hodin odpoledne slavnostně pojmenují most Adama Bernaua. Těšit se můžete na ukázky ze seriálu, příjezd legendární Lady Nivy, vystoupení orchestru s hudbou z Návštěvníků i ochutnávání amarounů. Chybět nebude ani Josef Dvořák, představitel technika Emila Karase, a připravené je také jedno překvapení, které organizátoři zatím tají. Tak pokud patříte mezi fanoušky této kultovní československé filmové tvorby, tak si nenechte ujít tuto jedinečnou událost. Ještě jednou připomínám, v pátek 12. června v Brně v Žabovřeskách. No a my samozřejmě pokračujeme dál, protože v tuhletu chvíli na rádiu jich jsou připraveni taky Purple Disco Machine nebo Poetika jejich blízko.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra PFAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Festival vín Kyjovska se uskuteční v sobotu 13. června v Kyjově na náměstí Hrdinů a v Městském parku. Na návštěvníky čeká 19 vinařství, téměř 200 vzorků vín, folklorní program i bohaté občerstvení. Od tradičních specialit až po moderní gastro. Začátek je v 10 hodin, od 1 odpoledne vystoupí pěvecké sbory, dětské folklorní soubory i cymbálová muzika hudci z Kyjova. Více informací najdete na webu sklepykyjov.cz. Združení hlohoveckých vinařů vás srdečně zve na tradiční putování po hlohoveckých sklepech, které se uskuteční v sobotu 6. června od 11 hodin. Přijďte ochutnat vína od místních vinařů, poznat kouzlo sklepních uliček a užít si pohodovou atmosféru. Celý den zakončí hudební večer od 19 hodin u kulturního domu www.vinařihlohovec.cz. Spolek VOC Vinice Velké Pavlovice zve všechny milovníky vína i krásné krajiny na putování vinicemi za víny nejen VOC. V sobotu 6. června od 10 do 16 hodin vás čeká putování mezi vinohrady s ochutnávkou vín. Start je nad Šlechtitelkou, cíl pod rozhlednou Slunečná, kde den zakončí příjemná beseda u cymbálu. Více informací na webu VOC Velké Pavlovice. Přijďte v sobotu 6. 6. ochutnat vína bezmála 30 vinařských firem do Čejkovic. Připraven je bohatý kulturní program, food trucky a dětský koutek. Sobotní čejkovické slavnosti vína v prostorách zámecké zahrady nabídnou kromě vína i cymbálovou muziku Neoveská, mužský sbor Révokas a večer zahraje kapela Nejvyšší čas. Více na www.vinoschejkovic.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: budou další humorovské zprávy, které vám přinese kolega Petr Indra. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Vyhrajte s rádiem Jih a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete

0: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Aleš Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na alešžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
4: Hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
5: Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 135 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Uherské Hradiště zakáže vstup psů na hřbitovy a Brno opravuje dětské hřiště na obilním trhu. Od 1. července začne v Uherském Hradišti platit zákaz vstupu se psy na všechna pohřebiště. Výjimku budou mít pouze vodící a asistenční psy doprovázející osoby se zdravotním postižením. Radnice změnou reaguje na opakované stížnosti lidí na pohyb psů mezi hroby a neuklizené exkrementy. Podle místostarosty Čestmíra Boudy jsou hřbitovy místem pro tichou vzpomínku a úctu k zesnulým, nikoli v provenčení psů. Dětské hřiště na obilním trhu v Brně je od tohoto týdne uzavřené kvůli rekonstrukci. Práce potrvají do konce srpna. Na hřišti přibudou nové skluzavky, houpačky, pískoviště, lezecká stěna i další herní prvky. Součástí úprav budou také pítka a vodní mlžítka, přičemž opravy výjdou na více než 8 milionů korun.
6: Rádio Jih. Počasí.
4: V Žeravicích, v Napajdlích a ve Splitinově máte aktuálně 16 stupňů Celsia, v Hustopečích potom 15 stupňů. Jak bude zítra? Jasno nebo jen malá oblačnost? V průběhu dne by mělo postupně převládat polojasno nebo až oblačno. Později večer a v noci bude přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 22 až 25.
8: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
6: Rádio Jih. Doprava.
4: V Brně ve Sportovní ulici na kruhovém objezdu na sjezdu z Porgesovy se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. A ve Zlíně ve Štefánikově ulici u křižovatky s Hlubokou srazilo osobní auto chodce, nehoda je se zraněním a doprava tady zpomaluje. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: budeme mluvit na rádiu Jich po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Postarají se o ně Eva Farná z Miraj, Vzpomeneš si a taky Madonna, její Hang Up.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Jsme rádi, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravě a teď už pojďme k tomu titulu Dobrovolník roku 2025. V Kyjově se totiž uskutečnilo slavnostní vyhlášení této ankety. Do letošního ročníku dorazilo 11 nominací lidí, kteří ve svém volném čase nezištně pomáhají druhým. Hlavní ocenění získala Blažena Sedlářová, která už 28 let vede dětský folklorní soubor Kyjovánek a posledních 8 let působí také u souboru Vysloužilci. Organizátoři chtějí akcí poděkovat dobrovolníkům a zároveň inspirovat další lidi k pomoci ve svém okolí. Město Kyjov a Centrum Krok Kyjov ocenili nejen vítězku, ale i všechny nominované, kteří svými aktivitami přispívají k lepšímu životu ve městě. Do Kyjova zdravíme přes frekvenci rádia Jih 889 a všem nominovaným dobrovolníkům i samotné vítězce Blažence Sedlářové posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio.

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to, že posloucháte, a pokud nevíte, co dělat dnes večer, v tom případě poslouchejte Rádio Jih taky po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Budu pro vás mít několik tipů, ale zásadní vlastně budou jenom dva. Než se na to vrhneme, pošleme vám Davida Guettu, Eda Sheerana a taky Kapitána Demo a jeho Zlatíčka.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slovácká moštárna.

0: www.klimastyle.cz.
1: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: co s načatým večerem. Vzhledem k tomu, že venkovní počasí není nic moc, tak vás zaprvé přes frekvence rádia jich vezmeme do kina, a to na akční komedii Ďábel nosí Pradu 2, kterou v 8 večer nabídne Kinosvět v Hodoníně. V 19.00 na hudební dokument kapely Highland a jejich tour po českých věznicích s názvem Derecidiva, a v tom samém čase, tedy v 7 večer, do kina v Hustopečích na českou komedii Pět švestek. Do zlínského multikina zajděte ve 20.00 na dobrodružný film Mandalorian a Grogu, který nabídne o 15 minut později také brněnská Lucerna. Poslední pozvánka bude do kina Hvězda v Uherském Hradišti, kde uvidíte přesně v 8 československý film Obchod na Korze. V roce 1942 přijímá fašistická vláda takzvaného slovenského štátu norimberské zákony. Zabavené židovské podniky předává do rukou prověřených slovenských občanů. Truhlář Tono Brtko, poctivý a slušný člověk, pod nátlakem chamtivé manželky a vysoce postaveného švagra neochotně přijme arizační dekret, což bylo nucené převádění majetku židovských obyvatel na nežidovské osoby nebo instituce, na galanterní krámek ke staříčké paní Rozálie. Polohluchá paní nechápe, co se v zemi děje, a považuje Tona za svého pomocníka. Doma a na veřejnosti ovšem Brtko předstírá, že převádí majetek. Ve skutečnosti u staré paní renovuje letitý nábytek, zatímco ona o něj pečuje jako o syna. Nadejde však den, kdy všichni Židé z městečka obdrží předvolání k transportu a Tono musí přiznat barvu. Jak to dopadne, to uvidíte dnes ve 20.00 v kině Hvězda v Uherském Hradišti. No a za druhé, můžete klidně zůstat doma a poslouchat Rádio Jih. Vlastně Mancík se na vás těší zase zítra ve 2 odpoledne tady na Jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
2: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
3: Poznávám své známé v dálce.
2: Vidím to na žejdla.
4: Při čtení se mi mlží písmena.
2: Vidím to na žejdla.
5: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
2: Vidím to na žejdla.
6: Při řízení mám neostrý pohled.
7: Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na světelné křižovatce Štefánikovy a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla. Když
8: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
9: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
16: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
15: A tak to bude drahé.
16: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
17: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
18: Uherské Hradiště vybuduje stovky nových parkovacích míst a fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně zmodernizovala ortodoncii. Uherské Hradiště chystá řadu opatření, která mají zlepšit parkování ve městě. Ještě letos začne výstavba nových parkovacích ploch na sídlišti Východ, Louky i Štěpnice, kde přibudou stovky míst pro auta. Největší změny čekají sídliště Louky v Jarošově, kde vznikne kolem 260 parkovacích míst. Město zároveň připravuje zavedení rezidentních a abonentních zón, které mají usnadnit parkování místním obyvatelům. Radnice upozorňuje, že problémy s parkováním nelze vyřešit najednou, ale postupně jednotlivými projekty. Ve Strážnici dnes dopoledne zasahovali záchranáři, hasiči, policisté i vrtulník u mladého muže v ohrožení života. Muž utrpěl úraz na lešení ve Vinohradské ulici nedaleko nádraží. Záchranáři ho na místě úspěšně resuscitovali a s obnovenými životními funkcemi převezli na ARO hodonínské nemocnice. Do zásahu se zapojila i posádka vrtulníku, letecký transport ale nakonec nebyl potřeba. Policisté nyní zjišťují, jak přesně k události došlo. Ortodontické oddělení fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně prošlo kompletní rekonstrukcí a získalo nové špičkové vybavení. vybavení. Pracoviště pečuje o děti i dospělé a specializuje se také na léčbu pacientů s roštěpy a závažnými vadami obličeje. Nově využívá digitální skenování chrupu, které v některých případech nahrazuje klasické otisky zubů a umožňuje vytvářet přesné 3D modely. Lékaři díky tomu mohou připravovat moderní, téměř neviditelná rovnátka a na dálku sledovat průběh léčby pomocí fotografií a skenů zasílaných pacienty z mobilního telefonu.
19: Rádio Jih. Počasí.
18: Dnes večer a v noci oblačno v jihovýchodní části kraje ještě s doznívajícími srážkami. Od západu ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. Noční teplota 11 až 8 stupňů. Zítřek pak bude jasný, později polojasný až oblačný. Na jihu Moravy naměříme až 26, ve Zlínském kraji maximálně 24 stupňů Celsia.

to water the flowers. I wanted to remember music is my best.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Bojanovští vinaři vás zvou v sobotu 6. června od 10 hodin na tradiční akci Bojanovské otevřené sklepy. Těšit se můžete na den plný skvělého vína, příjemné muziky i klidné letní pohody mezi sklepy. Odpoledne bude atmosféru zpříjemňovat pochůzková kapela a večer zahraje cymbálová muzika Modruša. Vstupné 800 v předprodeji, 900 korun na místě. Více informací na www.bojanovštivinaři.cz. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra Pfan v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. V sobotu 6. června se za kulturním domem v Moravanech uskuteční koláčkové zpívání. Začátek je v 14:30 odpoledne. Vystoupí Moravianky a Panny High z Moravan, Old Stars Břeclav, ženský sbor Charvatčané, Tetičky z Dolněnčí a Švekruše z Brna. Připravena bude ochutnávka vín místních vinařů i dobrot od místních a přespolních hospodyněk. Programem provází Jiří Kokmotos. Spolek Motobanda Vacenovice vás zve na již 17. ročník žehnání motorek, které se uskuteční v neděli 7. června od 14 hodin na parkovišti u kostela ve Vacenovicích. Součástí akce je dobročinná sbírka, jejíž výtěžek poputuje na konto tříleté Stelinky s tělesným postižením. Více informací o akci na www.motobandavacenovice.cz. Muzejní spolek v Lužicích zve všechny malé i velké na odpoledne plné rytmu, hudby a společné energie. V sobotu 6. června od 14 do 17 hodin se na starém kvartíru uskuteční akce bubnování, která proběhne v rámci víkendu památkových domků. Přijďte si společně zabubnovat, bubny budou k zapůjčení přímo na místě. Součástí programu bude také vystoupení dětského sborečku pod vedením paní učitelky Havránkové.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

0: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete v Hodoníně na Světelné křižovatce Štefánikovi a Národní třídy. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz. Vidím to na žejdla.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: První červnová středa v běhu, vy zůstáváte si hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno s doznívajícím slabým deštěm, místy mlhy a teploty od 8 do 11 stupňů. Ve čtvrtek pak jasno, později polojasno až oblačno a teploty od 24 do 27 stupňů.

0: Rádio Jih a první červnová středa ve svém finále. No a já dnes přidám na Jihu pozvánku na další letošní velkou vinařskou událost. V Rajhradě otevře rajhradské klášterní sklepy a to už tuto sobotu s datem 6.6. Na velkou vinařskou událost do Rajhradu vás pozvu za chviličku. Do té doby mějte vy všichni s Jihem super středeční večer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: středeční večer na vlnách Jihu v Běhu a platí, že jižní Morava se připravuje na další letošní velkolepou vinařskou událost. Tou budou otevřené sklepy ve vinařství Rajhradské Klášterní. Vy v rámci události už tuto sobotu 6.6. mezi 14. a 22. hodinou zažijete desítky vzorků nejlepších vín, speciality z grilu, cymbálovou muziku i letní noc s naší formací Karel Gott Revival Morava. To vše v areálu Rajhradského vinařství Rajhradské Klášterní. Tuto sobotu 6.6. tak se tam zastavte. Teď už se každopádně všichni hoďme do večerního režimu. Já přidávám pozdrav Jirkovi Rujbarovi a my všichni spolu si dejme další porci hitů pro lepší náladu. Z Hodoní na vás i v rámci přelomu týdne zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio X, středeční večer v běhu a já vás v rámci dnešního večera pozvu i na letošní hody do Kobylí, které v červnu otevřou hodovou sezonu v celé oblasti. Další svůj středeční tip nabídnu za chviličku, tak buďte u toho a užívejte večer s nejlepšími hity pro dobrou náladu. I dnes vás z Hodonína zdraví Josef Bouda.
1: Poslouchejte.

0: středeční večer na vlnách Jihu v Běhu, vy zůstáváte s rádiem Jižní Moravy a já přidávám další tip, tentokrát z Kobylí, kde znají termín letošních hodů, které tradičně otevírají hodovou sezonu v celé oblasti. Ty letošní kobylské krajované hody proběhnou už mezi 20. a 22. červnem. V programu nebude ani letos chybět zvaní na hody, slavnostní hodový průvod, pouťové atrakce, spousta krajovaných, prostě hody jako sčítanky. Tedy do kalendáře letošní hody v Kobylí už mezi 20. a 22. červnem. Na Jihu pro vás každý večer otevíráme banku tipů těch nejlepších akcí Jižní Moravy. Tak zůstávejte s náma s hity pro dobrou náladu, které zaručeně osvěží. Parádní středeční finále vám si upřeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih, červen v běhu, první týden 6. měsíce roku se láme a dnes 3. 6. ve jménem kalendáři Tamara a zítra Dalibor. Daliborů potkáte 49 na Hodonínsku, 76 na Břeclavsku, 61 na Kyjovsku, 97 na Zlínsku, 18 u nás na Bučovicku a 460 Daliborů žije v Brně. Ze studia Daliborům pro zítřek vše nejlepší, no a dál už středeční pecky pro dobrou náladu a za chvilku tež další porce novinek z naší Moravy. Tak buďte s náma, krásný červnový večer si hem přejeme a jedeme dál.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: obkladů, dlažeb a kameniva.
1: Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
0: Tipovat můžete do

0: do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jih, počasí.
2: První červnová středa v běhu, vy zůstáváte si hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno s doznívajícím slabým deštěm, místy mlhy a teploty od 8 do 11 stupňů. Ve čtvrtek pak jasno, později polojasno až oblačno a teploty od 24 do 27 stupňů.

0: pohodový 3. červnový večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy. No a já vás ještě dnes pozvu i na farmářské trhy do Ivančic. Ty proběhnou už tuto sobotu a já vás tam pozvu za chvilku. Tak zatím mějte fajn večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu, no a já vás při středě pozvu i na farmářské trhy do Ivančic. Ty další v pořadí proběhnou už tuto sobotu 6.6. na Palackého náměstí. Vše odstartuje už v 7.30 ráno a nakoupit si budete moct celé dopoledne až do 11. hodiny. Své lokální produkty budou nabízet jak farmáři, tak řemeslníci, tak se vypravte na farmářské trhy už tuto sobotu 6.6. do Ivančic. Středa v běhu a my si už v tuto chvilku přidáváme další hity pro dobrou náladu, tak buďte s náma. Ze studia vám všem přejeme pohodový večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. 1, 2, 3, 4.

0: Rádio X, středeční 3. červnový večer. No a já přidám ještě jednu pozvánku, a to konkrétně na víno. V Kyjově se totiž chystá 12. ročník otevřených vinných sklepů. Podrobnosti k velké události nabídnu za chvilku. Do té doby mějte vy všichni si hem super středeční finále. Ze studia vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštarna.cz.
1: Rádio Jih.

0: Moravo, první červnová středa ve svém finále a vy 3.6. zůstáváte s rádiem Mich. No a já připomínám to, co jsem zmínil před chvilkou, a sice, že 13. června proběhne v Kyjově 12. ročník otevřených vinných sklepů, tedy festivalu vína a vinařů z Kyjova a okolí. Tam na vás bude čekat 20 vinařství, které vám v rámci vstupného nabídnou k ochutnání více jak 300 vzorků vín. Centrem akce bude areál před Klvaňovým gymnáziem Kyjov a přilehlý park. Bude hrát cymbálová muzika a těšit se můžete i na vystoupení dětských folklorních souborů, zpívání 4 mužských a 1 ženského sboru. Událost odstartuje 13. června úderem 10. dopolední, tak se tam zastavte. Další červnový tipihu nenecháme vás zahálet a teď už další porce nejlepších hitů pro dobrou náladu. Tak užívejte i středeční večer. Sihu vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih, počasí.
1: Jste si hem, je tu středeční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačnost doznívajícím slabým deštěm. Místy mlhy a teploty od 8 do 11 stupňů. Ve čtvrtek pak jasno, později polojasno až oblačno a teploty od 24 do 27 stupňů. Takový bude čtvrtek před námi, ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.

0: Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo je tu středeční 22. No a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě oblačno s doznívajícím slabým deštěm a místy mlhy. Teploty od 8 do 11 stupňů. Ve čtvrtek pak jasno, později polujasno až oblačno a teploty od 24 do 27 stupňů. Teď už ale pojďme zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál středeční nocí.

Dnů ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do

0: počasí.
1: Rádio Jih, 3. červnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno s doznívajícím slabým deštěm, místy mlhy a teploty od 8 do 11 stupňů. Ve čtvrtek pak jasno, později polojasno až oblačno a teploty od 24 do 27 stupňů. I dnešní noci budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Ať jste kdekoliv, tak vás každopádně samotné nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštarna.cz.
0: Rádio Jih.

Skup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat může

0: počasí.
1: Moravo, je tu půlnoc a my na jihu startujeme čtvrtek s datem 4.6. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno s doznívajícím slabým deštěm. Místy mlhy, teploty od 8 do 11 stupňů. Ve čtvrtek pak jasno, později polojasno až oblačno a teploty od 24 do 27 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a pohodový čtvrteční den ve společnosti Rádia Jih.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na odrůdové vinné mošty, želé a kosmetiku od Slovácké moštárny. Užijte si čistou chuť Moravy bez alkoholu. Více na slováckamoštarna.cz.
0: Rádio Jih.

맞은 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도